0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
2: Nezvládáš dojít k cíle, odpočíváš každou chvíli.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Za chvíli vám valí další, to je tady u nás Krokodýla. No a my se teď také podíváme mezi naše nejmenší posluchače. Vydali jsme se do jedné ze školek, tady brněnských, a ptali dětí, k čemu se používá vrtačka.
1: Na vrtání třeba dřeva.
2: Když chceš zavrtat šroubek a odvrtat.
3: Třeba chceš udělat dírku a potom tam zase našproubuješ šroubku a nějakou matičku.
4: Na zavrtávání dřebíku do zdi.
5: Na šroubování do zeče nebo víte kam, do plastu ještě.
0: Čemu se používá vrtačka? To nás zajímalo, ptali jsme se našich nejmenších. Odpověď jsme dostali a jdeme za dalšími hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: these beautiful things that I've got.
1: Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

another. Klíčový tah mezi Brnem a Znojmem čeká modernizace. Práce by měly začít již letos, což je potřebné a doufejme, že tomu tak bude. Ředitelství silnic a dálnic udělalo zásadní krok k modernizaci frekventovaného tahu I-53 mezi Lechovicemi a Pohořelicemi. Projekt, který má za cíl výrazně zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy na této vytížené trase propojující Znojemsko s dálnicí D-52, má svého zhotovitele. Výstavba více než 20 kilometrů dlouhého úseku má začít ještě v letošním roce. Tak těšme se na to. Samozřejmě to bude nějaké omezení, ale silnice I-53 představuje podstatnou spojnici v dopravě od Brna a Znojma, potažmo tedy i od Rakouska. Pro řidiče současný stav vozovky a zejména způsob řešení křižovatek představují velké riziko. Zdravíme, pokud tudy zrovna jedete, za volant posíláme z Krokodýla další hit. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

či fontána, to bude na pořád, tak jako láska.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys přijít.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Novinka Rádia Krokodýl. Taylor Swift. Opela.

Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a celou jižní Moravu. Let's come together. Největší hity mixujeme s těmi nejnovějšími.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl. Fly!

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Máte rádi poctivý český česnek? Přijďte na samozběr do Lovčiček. Farma Lovčičky vás zve od 28. do 30. června na samozběr česneku. Cena je 80 korun za kilogram, nad 10 kilogramů jen 70 korun. Info na Facebooku Farma Lovčičky. Těšíme se na vás 28. až 30. června.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: 5 hodin 31 minut a dobré ráno, dobrý den, máme tady 24. červnové ráno, polovina týdne, středa, Jan Honza Jiník dneska slaví svátek, my samozřejmě gratulujeme. Hned dopředu také k narozeninám můžeme pogratulovat fotbalovému mágovi, bych řekl doslova a do písmene, Lionel Messi, známý toč fotbalista, asi znáte, ne, to jmenu už někdy slyšeli, tak ten dneska slaví 39. narozeniny, slaví je tak nějak na mistrovství světa a celkem dost se mu daří. Mimochodem, co si dneska připomínáme, a to je 5 let stará záležitost, kdy v roce 2021 tornádo osíla F4 zasáhlo obec Hrušky, Lužice, Mikulčice, Moravskou Novou Ves a také město Hodonín. Samozřejmě, že ty významná historická data probereme 100% po 6. hodině raní. Co pro vás dneska budeme mít, tak například nabídka klimatizace. Za darmiko budeme hrát taky o peníze, těch tady máme opravdu velké množství. No a že by třeba se k vám dostala pizza přímo tam, kde pracujete, kde posloucháte Krokodýla, je toho pro vás připraveno dost. Tak pojďme na to, dobré ráno, dobrý den.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 5 minut a bude 6:45. Přejeme vám dobré ráno. Dneska nás čeká opravdu letní den, bez bouřek, bez tornád. Ano, připomínali jsme si dneska 5. výročí, co jsme tam měli na Moravě. Takže převažovat bude skoro jasno nebo i jasno. Jsem tam možná drobný mráček, ale teploty příjemné, 30 až 33. Na severu kraje kolem 29 stupňů. Dobré ráno.
2: Již od středy v nabídce. Olma smetana ke šlehání za 27,90 a perla margarín různé druhy za 35,90. Najdete v prodejnách Rapo.
3: Některé příležitosti přicházejí jen výjimečně. Lexus Brno představuje limitovanou nabídku skladových vozů se zvýhodněním až 30%. Prémiový design, špičkové technologie a vozy připravené i hned k odběru. Najdete nás nově na adrese Sokolova 714/2K Brno. Váš nový Lexus, právě teď za mimořádných podmínek. Více informací na lexus-brno.cz.
0: Krokodýl.

0: zprávách.
1: Co si dáme po 6. hodině, například Cyndi Lauper. Ray. A taky Michala Hrůzu. Než vyrazíte do práce, otevřít okna řádně, vyvětrat, je tam příjemně.
2: No, trošku se přioblíst, já mám jako bezrukávový vršek a byla mě docela kosa.
1: Co, přioblíst?
2: 16 stupňů, ne?
1: A to je kosa? Vidíte 6 hodin ráno?
2: No, je to zima.
1: Dobře, spalo se dneska výrazně příjemně, asi než v jiných dnech. Uvidíme, jak to bude během dne. Každopádně dneska by mělo být o zase léto. Ale bez bouřek a bez přeháněk, to aspoň potvrzuje Český hydrometeorologický ústav. Odpoledne letní teploty 30 až 33. Na severu kraje kolem 29 stupňů.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Je 6, hezké ráno.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Brněcká městská část Brno-Jih, Modřice a také někteří občané podali řadu připomínek do procesu posuzování vlivu na životní prostředí. Plánované stavby téměř 20-hektarového průmyslového areálu vzniknout má v Dolních Heršpicích. Kritikům se nelíbí především neúnosné dopravní zatížení ulic v zástavbě převážně rodinných domů.
3: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
2: Okresní soud Břeclavy včera zprostil viny bývalého vedoucího servisního střediska technických služeb Břeclav kvůli smrti chlapce na hřišti. Na 12-leté dítě spadla v roce 2024 branka. Podle soudce nebylo prokázáno, že by obžalovaný čin spáchal, naopak šlo o systémové selhání.
3: Rádio Krokodýl, Žďársko.
2: S kosením cenných luk ve Žďárských vrších a na Jihlavsku mohou koncem týdne pomoci dobrovolníci. Na Žďársku je po roce znovu potřeba pokosit a zhrabat trávu ve starém třešňovém sadu u Vříště poblíž Sněžného. Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Coloreda. Druhý skončil v 58. ročníku, osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu. Třetí byl Tomáš Hertl z týmu Vegas.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dneska bude společně s námi hlídat silnice Marta.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Provoz na všech sledovaných tazích v Brně a blízkém okolí je zatím bez výraznějších komplikací. Nemáme ani hlášené žádné dopravní nehody. Zhruba kilometrová kolona se už ale vytvořila na cestě ze Svitav do Brna u Lipůvky. Na dálnici D2 na 10,5 kilometru ve směru z Bratislavy na Brno blokuje jeden jízdní pruh porouchané osobní auto. Dejte tam pozor. Pro Rádio Krokodýl z Global Asistant Marta Rafajová.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

0: Jan, Jenda, Jiník, Honzík ti dneska slaví svátek.
1: Tak jim přejeme všechno nejlepší a že jich je.
0: A že jich je a že jich známe, tak dobré ráno.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Co byste dělal, kdybyste vyhrál 100 milionů korun? Nic. Počkejte, jak to? To no a proč bych měl něco dělat?

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 10 minut k tomu, jak to vypadá s historickými událostmi. Například v roce 1434, 24. června, byl zahájen valný sněm českých a moravských stavů. V roce 1922 byla zrušena lanová dráha na Letnou v Praze. Ten den toho samého roku, tedy 1922, se automobilová závodnice za Svobodna Alžběta Pospíšilová vdala za Vincenta Junka a jmenovala se Eliška Junková. Je zajímavé, že teda aspoň z mého pohledu, jakože se změní příjmení dobře, ale dokonce i křestní jméno. No, tak to je jedna z událostí. Další třeba můžeme zmínit rok 1942, kdy nacisté vyhladili osadu Ležáky na Chrudimsku za pomoci jejich obyvatel při atentátu na Heydricha. 32 lidí bylo zavražděno, 11 odvlečeno a po válce se objevily jen dvě děti. Ten samý den byli zástupci všech českých divadel pod pohrůžkou nejpřísnějšího trestu svoláni do Národního divadla v Praze, aby demonstrovali věrnost Hitlerově říši. V roce 1947 československá vláda ustavila komisi, která měla připravit rozhodnutí o Marshallově plánu. V roce 1959 Mladá Boleslav, nebo automobilka, přesně řečeno, vyrobila 100 000 vůz typové řady Škoda 440, Škoda Octavia. Exemplář putoval zákazníkovi z Helsinek. Můžeme také ještě zmínit rok 1981. Bylo velmi zásadní. Byla podepsána smlouva o přátelství a spolupráci mezi ČSSR a Afghánskou demokratickou republikou. A také můžeme třeba ještě mrknout na rok 1999, kdy Jaromír Jágr získal Hart Trophy, tedy cenu pro nejlepšího hráče základní části NHL. A připomínám, rok 2021, tornádo osíla F4 zasáhlo obec Hrušky, Lužice, Mikulčice, Moravskou Novou Ves a také město Hodonín. Co můžeme zmínit ze světa, těch událostí je tady poměrně dost, třeba rok 1509, kdy Jindřich VIII. Byl korunován anglickým králem. V roce 1664 byla založena americká kolonie New Jersey. V roce 1812 Napoleon zahájil invazi do Ruska. Také ještě můžeme mrknout třeba na rok 1894, kdy italský anarchista Caserio spáchal atentát na francouzského prezidenta Sadiho Carnota, který následujícího dne těm zraněním podlehl. V roce 1916 filmová hvězda Mary Pickfordová získala jako první smlouvu v ceně $1 000 000. By mě zajímalo ten přepočet, kolik by to bylo dneska. V roce 1916 $1 000 000, to fakt nebylo málo. V roce 1948 po sovětské blokádě západního Berlína zahájili spojenci letecký most do odříznutého západního Berlína. Kdo dneska slaví narozeniny? Například fotbalista Lionel Messi, ten dneska slaví 39. narozeniny. Modelka Petra Němcová slaví dneska narozeniny 47. Kdo dneska slaví svátek? Jan, ale třeba také Danuta. Jinak dívám se tady na pronostiky a na Jana. Je tady asi nejvíc pronostik ze všech men, teda aspoň co tak se jako vždycky dívám. Jedna z nejzásadnějších, na svatého Jana otevírá se létu brána, a nebo na svatého Jana jahody do čbána. Milí Jeníkové, Honzové, gratulujem.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Ava Max. Tady u nás na Krokodýlu 6 hodin 20 minut k tomu, jak máme venku. Hezky a hezky bude. Dneska nás čeká pěkný letní den. Taky se nám ochladilo. Jako jo, v Břeclavi mají 15, ve Vyškově 13. Ve Žďáru na Sázavou už možná trošku méně. 12 stupňů.
1: Tam je to na svetříček určitě.
0: Je to svetříček, to bude vedro.
1: Možná na dva.
0: Odpoledne má být 30 až 33 stupňů bez bouřek.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Matkám s bydlištěm v Jihomoravském kraji se loni narodilo 8936 dětí, z toho 112 párů dvojčat a jedna trojčata. Počet narozených dětí i dvojčat v kraji je nejnižší za posledních 20 let. Ústavní soud obdržel kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. O případném přednostním projednání rozhodne plénum. Sejde se dnes. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezmou na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary americký herec Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Na festival přijede i herec Kevin Bacon. 60. ročník začne 3. července. Zbrojovka Brno rozšířila kádr chystající se na návrat do první fotbalové ligy o stopera Erika Hunala a univerzála Lukáše Penksu. Zbrojovka ve včerejším přípravném utkání porazila Prostějov 4-1. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Některé příležitosti přicházejí jen výjimečně. Lexus Brno představuje limitovanou nabídku skladových vozů se zvýhodněním až 30%. Prémiový design, špičkové technologie a vozy připravené i hned k odběru. Najdete nás nově na adrese Sokolova 714/2K Brno. Váš nový Lexus právě teď za mimořádných podmínek. Více informací na lexus-brno.cz.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Bum.
6: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
2: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Klimatizaci zadarmo.
1: Máme minutu po půl sedmé, přejeme dobré ráno.
2: Tak abyste mohli vyhrát tu klimatizaci zdarma, musíte vychytat na Krokodýlu 3 soutěžní takzvaně klimatizační hity po sobě, které pak to jsou.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. A Elton John a Dua Lipa, Cold Heart. Až budou hrát tyhle tři pecky po sobě, v tomhle pořadí volejte Krokodýla a klimatizace je vaše.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, vyrazíme na silnice, slovo má Marta.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Provoz na všech sledovaných tazích v Brně a blízkém okolí je zatím bez výraznějších komplikací. Nemáme ani hlášené žádné dopravní nehody. Zhruba kilometrová kolona se už ale vytvořila na cestě ze Svitav do Brna u Lipůvky. Na dálnici D2 na 10,5 kilometru ve směru z Bratislavy na Brno blokuje jeden jízdní pruh porouchané osobní auto. Dejte tam pozor. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marta Rafajová.
1: Martičko, děkujeme, ale už se nám taky tvoří kolona na jedničce ve směru od Prahy, někde od exitu 182, už je to nějakých 7-10 minut. A jinak pozor, taky třeba ještě jednička, kilometr 143 ve směru na Brno, Ukrajince překáží běhoun z dodávky.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl 7 jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, k čemu je nám řidičák.
3: Jede, on jede. A jsem mohl jezdit v autě. Na auta. A i na motorku máme řidič.
4: Aby se mohlo řídit všechny auta a nákladáky a taky tramvaje a trolejbusy.
5: Kdyby někdo neměl řidičák, tak by ho zatkli poldy.
1: Tak úplně nezatkli, ale byl by asi problém. Dcera teďka dělá řidičák a když teďka si blíží nějak zkoušky nebo co, tak když náhodou někam vezu, tak ona komentuje všechny značky, všechny křižovatky, ke kterým se blížíme, jak dává
2: trénuje
1: přednost
2: na jíždět.
1: Musím říct, jako dejí to celkem jako fakt dobře. Ale teďka jsme spolu jeli, tenhle týden to bylo nominu, já už nevím, tak si všimla věci, která si vůbec nevšimnu, že strašný kvantum značek je zarostlý stromama,
2: větvema. Já jsem čekala, že to řekneš, protože já si toho taky docela často všímám. Člověk jde automaticky úsekama a ví, že tam ta značka je, ale nevidí ji.
1: Přesně,
2: už
1: přesně.
2: Nevidí.
1: Jo, a pak měla ještě jeden takový zajímavý postřeh, to se teďka možná ze zlou potážu, jak od určitého věku musí mít starší řidiči prohlídku jednou za 2 roky, tu lékařskou, tak říkala, že by nebylo špatné, kdyby ti starší řidiči taky třeba jednou za 2-3 roky šli na přezkoušení, jestli znají dopravní předpisy.
2: To je pravda, no.
1: Tak dobré,
2: možná bychom to všichni potřebovali.
1: No, někdy jo.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Jumbo na Krokodýlu 3,5 minuty před 6:45, kdy má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda ví, jaké nás čeká počasí.
0: Výrazně teplejší, než je tam teď, i když záleží na úhlu pohledu. Dívám se, že v doslechu a v dosahu krokodýla největší kosa v Jihlavě. Tam mají 11,7. My tady v centru Brna už máme 17,5, ve Vyškově 14, Břeclav hlásí stupňů 16. Odpolední teploty na severu kraje kolem 29, jinde 30 až 33 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Úsekové měření rychlosti na hlavním tahu mezi Brnem a Uherským Hradištěm začal fungovat od dnešní půlnoci. Jde o část celnice přes takzvané Buchlovské kopce, která dlouhodobě patří k nejnebezpečnějším v regionu. Hledaného Petra Šimona, který byl včera ráno zaznamenán se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích u Prahy, zadrželi odpoledne policejní hlídky v pražských Strašnicích. Policie nyní bude zjišťovat okolnosti případu. Další informace poskytne dnes. Současná vlna veder si ve Francii od minulého čtvrtka vyžádala životy 40 převážně mladých lidí, kteří hledali úlevu koupáním a utopili se. Včerejší den byl ve Francii nejteplejší od začátku měření v roce 1947. Na jeho západě země teplota vyšplhala na 44,3 stupně. HC Kometa Brno a městská společnost Arena Brno podepsali rámcovou smlouvu o spolupráci. Dokument nastavuje podmínky pro dlouhodobé působení Komety v nové aréně na brněnském výstavišti. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
0: Na té nové aréně můžeme prozradit, že první utkání by se tam mělo hrát 10. ledna, mělo by to být proti Spartě.
1: To jsou ale zákulisní informace.
0: No nemůžu říkat, ale jak víme to. Dobré ráno.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
8: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
9: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Je tomu přesně 5 let a nějakých 12-13 hodin.
2: Je to neuvěřitelný, jak to strašně letí. Je to 5 let od tornáda na Jižní Moravě právě dnes, protože 24. června 2021 si na Břeclavskou Hodonínsku vyžádalo 6 životů a poničilo přes 1200 domů. Zdravotnický záchranář Radek Šuhaj vzpomíná na zásah při tornádu jako na jednu z nejnáročnějších situací své kariéry. První, co si prý vybaví, byl vůz převrácený na střeše pod železničním mostem a taky popadané lampy veřejného osvětlení. Jinak připomínám, že tornádo o síle F4 zasáhlo obec Hrušky, Lužice, Mikulčice, Moravskou Novou Ves a taky město Hodonín. Vítr měl rychlost přes 300 km za hodinu a v některých obcích dosáhlo tornádo až 4. stupně. Silnější v Česku předtím nikdy nebylo. Jinak české humanitární organizace a nadace poslali na jih Moravy za 5 let na pomoc a obnovu po tornádu nejméně 1,3 miliardy korun a některé organizace na místě působily ještě letos.
1: Si vzpomínám na ty fotky, kdy zkrátka byly zabodaný tašky střešní ve zdech domů.
2: Bylo to jako konec světa.
1: Ty, já mám úplně husí kůži z toho, když se nám vzpomenu. Tak děkujem všem, kteří pomáhali.
2: A hlavně si přejeme, aby se podobná situace už nikdy neopakovala.
1: Snad to klapne. Dobré ráno.
3: Děkujeme vám.
0: No vám i tobě. A taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Šelkou nás na rádiu Krokodýl dovedla až k 8. hodině ranní. Bude tady za 2 a čtvrt minuty.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
5: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Představení Edison nabízí divadlo Redota 9 hodin. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Děsuplnou komedii Drákula nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. A muzikálovou komedii Sugar aneb Někdo to rád horké uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30.
1: Rádio Krokodýl.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené.

0: a zahájí to Slza. Dnešní počasí bude letní odpoledne, bez deště, bez bouřek a teploty až 33 stupňů.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Jsou tu zprávy, vítejte.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Brněnští zastupitelé včera o prodeji pozemku za Lužánkami nerozhodli. Hlasovat o něm budou až po zpracování revizního znaleckého posudku a zajištění dalších podkladů. O pozemky má zájem fotbalová Zbrojovka Brno.
1: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
2: Dálnice D1 u Rousínova byla včera na 220. kilometru ve směru z Vyškova do Brna asi 3 hodiny zavřená kvůli nehodě. Kamion dobržďoval do kolony a dodávka za ním už nedobrzdila a narazila do něj. Nehoda se vyžádala jednoho těžce zraněného.
1: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
2: Oslavou 30. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava budou výstavy Návrat k domácím projekcím, nová audioprocházka po místech spjatých s festivalem i retrospektiva filmy, které změnily svět. Festival se uskuteční od 23. října do 1. listopadu. Čeští fotbalisté ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času rozehrají na mistrovství světa v Americe proti Mexiku poslední zápas skupiny A. Ten rozhodne o tom, zda se udrží v turnaji. K postupu do vyřazovací fáze bude pravděpodobně náš tým potřebovat spolupořadatele šampionátu porazit. Výhodou může být, že domácí celek už má jistotu prvenství ve skupině.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Novinky ze silnic má pro nás Marta.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně začíná sdílit provoz a kolony se už tvoří například na Poříčí do centra před Vídeňskou a také na Zvonařce u Dorny v obou směrech. Přerušovaná fronta se táhne na dálnici D1 před Brnem směrem od Prahy už od Ostrovačic. Uspaný je i příjezd do Brna od Bratislavy po D2 od 3. kilometru a v téměř 2-kilometrové koloně si postojíte na cestě ze Svitav do Brna u Lipůvky. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marta Rafajová.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jsou 2,5 minuty po 7 hodině ranní a já tady mám 2 vstupenky na ozvučenou tribunu na Ohňostroje.
1: A ty budou vaše, když s námi vyhrajete už za pár minut v soutěži s brněnským Hantecem, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Bylo objeveno tajemství spokojeného rodinného života. Žena musí být skřivánkem a muž sovou. Ona tak nevidí, kdy se on vrátí večer domů, a on zase nevidí, jak ona ráno vypadá po probuzení.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 10 minut k tomu. Na Krokodýlu jsou připraveny dvě vstupenky na ozvučenou tribunu RegioJet u přístaviště za budovou lodní dopravy dopravního podniku města Brna. Na Ohňostroje, prosím vás pěkně, 1. července ve 22 hodin 30 minut a bude to, chcem ti říct, koncert, ne?
2: Tak bude to takovej trochu
1: no,
2: koncert.
1: Bude. Na Ohňostroj Švýcarska.
2: My vám k tomu budeme hrát na Krokodýlu. A jestli chcete být tomu takhle blízko přímo na tribuně, tak ty vstupenky jsou ve hře právě teď na lince 603 103 103, tak volejte.
1: Na co se to dneska žene ptá, co máte uhodnout?
3: Gomide, co to jsou švigry na skobě?
1: Švigry na skobě, co to může být? Radio Krokodýl, dobrý den. A děkujem, nashledanou. Švigry na nose. My jsme se zeptali Brňanů, schválně, jestli věděli.
2: Ne na nose.
4: Babičky na jízdě.
5: Hubený ženský.
6: Na hrdelník na krku.
7: Hezký ženský v autě.
8: Liže na střeše.
1: Nikdo. Radio Krokodýl, dobrý den. Taky ne.
2: Ducháček tam na telefonu.
1: Bylo to jiné telefonní číslo, tak počkáme ještě chvilku, tak teď to končí 523. Radio Krokodýl, dobrý den.
9: Dobrý den, u telefonu Broňo Nejedlí.
1: Broňo, zdravíme.
9: Nazdar.
1: Nazdar.
9: Ahoj.
1: Broňo, pokud se nepletu, to je účastník kurzu moderování na Radio Krokodýl s klubem Radio Krokodýl, je to tak?
9: Ano, jsem to já.
1: Ano, jsem to já.
2: A právě teď soutěžící,
1: tak
2: schválně.
1: Broňo, co to jsou švigry na skobě?
9: No, slyšel jsem tam malinkou nápovědu už předtím.
1: No, ode mě, jak to jsem nechtěl úplně, no, takže?
9: To nevadí. No, švigry, řekl bych, že to budou brýle.
1: Kde?
9: Na nose.
3: Švigry na skobě jsou brýle na nose.
1: Uhodl.
2: Ten Tonda, ten se umí vždycky jako prozradit, že?
1: Ne,
2: nápověda.
1: No ne, tak my s Katkou máme oba dva švigry na skobě, že jo, ještě k tomu.
2: Jo.
1: Broňo, gratulace, užij si ohňostroj. Ty máš taky brýle, výborně. Gratulace, měj se, díky, ahoj.
2: Hezký den.
9: Díky, ahoj.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Len Málen na Krokodýlu 7 hodin 19 minut. Teplota už se zvedla nejvíc v Podivíně, kousek od Břeclavy. Tam už mají 20,5 stupně. My v Brně máme nějakých 19 stupňů. Odpoledne bude převažovat skoro jasno nebo jasno. Během dne se oblačnost může zvětšit až na polojasno. Pršet dneska nemá ani bouřky z tepla, ale teplo bude 30 až 33 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Odborníci z VUT v Brně sbírají data o motorkářích pomocí speciálně vybavené motorky. Poznatky budou moci využít mimo jiné při analýzách dopravních nehod. Teď hledají různě zkušené dobrovolníky na testovací jízdy. Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel knihovnou, která je po bývalém prezidentovi pojmenovaná. Uvedla, že nechce nést odpovědnost za způsob, jakým je Havlovo jméno používáno, a že ztratila důvěru k současnému vedení a směřování knihovny. 21-letý muž z Česka zahynul po pádu na 3564 metrů vysoké hoře v rakouském pohoří Vysoké Taury. Patrně uklouzl při přechodu sněhového pole, jeho spolulezec v pořádku se stoupil. Portugalští fotbalisté po dvou gólech Cristiana Ronalda zvítězili 5-0 nad Uzbekistánem a na probíhající mistrovství světa poprvé vyhráli. Ronaldo se zapsal do historie jako první hráč, který skóroval na 6 různých světových šampionátech. Fotbalisté Anglie překvapivě jen remizovali s Ghanou 0-0. Chorvatsko porazilo Panamu 1-0 a fotbalisté Kolumbie zvítězili nad Kongem 1-0. Tolik přehled zpráv, hezké ráno.
0: 9,5 minuty a bude 7:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4-roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
4: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
5: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm. Specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm. To jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
6: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent. Jistota, kterou oceníte.
7: Rádio Krokodýl.
1: Krokodýlí zvuky praví do dvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
8: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx2000.cz.
9: Rádio Krokodýl.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Jupí syrup 3 litry za 129,90. Albert, dle srovnání k 16.6.
10: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
11: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
12: Nové Penny Die. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro tvarohovou zmrzlinu Rios 50 ml za 4,90 nebo tavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90. Těšíme se na vás v novém Penny Die. Penny.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
14: Konec školy? To chce velkou oslavu. Už 27. června od 13 hodin vás zve Biofarma Mlsná koza v Žalešicích na den plný zábavy pro děti i rodiče. Čekají vás zvířátka, skákací hrad, malování na obličej, koně, workshop pro malé farmáře, soutěže i spousta dobro. Biofarma Mlsná koza v Žalešicích, kompletní program na www.farmamlsnakoza.cz.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
16: Je dobré mít někoho rád.

0: Poslouchám Radio Krokodýl.
1: Poslouchám Radio Krokodýl.
2: Poslouchám Radio Krokodýl.
3: Máme tady středu, že by dneska proběhl rozvážkový den?
4: Je to velmi pravděpodobné. A vy nám samozřejmě můžete napsat na studio@krokodil.cz, kde posloucháte Krokodýla, kolik vás tam je a proč bychom s tou pizzou měli přijet právě za vámi.
3: Ano, teď to zaznělo. Pizza přímo za vámi. Prosím vás, ta pizza tu osobně přiveze Piero Caruso z Caruso Pizzy, takže nám napište na studio@krokodil.cz, kam bychom měli přijet a proč právě k vám. Tak hodně štěstí a třeba i dobrou chuť.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Jdeme na silnice, slovo má Marta.
6: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně začíná sdílit provoz a kolony se už tvoří například na Poříči do centra před Vídeňskou a také na Zvonařce u Dorniku v obou směrech. Přerušovaná fronta se táhne na dálnici D1 před Brnem směrem od Prahy už od Ostrovačic. Ucpaný je i příjezd do Brna od Bratislavy po D2 od 3. kilometru. A v téměř 2-kilometrové koloně si postojíte na cestě ze Svitav do Brna u Lipůvky.
3: Pozor, taky dejte na dopravní nehodu, která se řeší v ulici Žarošická poblíž křižovatky s Bzeneckou, kde se srazilo osobní auto s nákladním a na místě je blokovaný jeden jízdní pruh.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7:35 jdeme s Katkou za dětmi na místo, kam už teda moc jako nechodíme.
2: No rozhodně ne, my dva.
1: No právě.
2: Ve školce v Králově Poli jsme se ptali, co je to diskotéka.
3: To je dům a v tom je někdo přijde, je tam hodně lidí, je tam hlavně hodně chlapů a všichni tancujou.
4: Tam je taková koule a tomu se říká diskotéka a tam je pustěná hudba na hlas.
5: Víte, proč tam chodí? Aby si šli zatancovat.
6: V noci tam chodí.
7: O půlnoci tam můžou chodit.
8: Tam můžou být bonbony nebo něco takového.
9: Nebo se tam může hrát na píšťalku a můžou tam být koncerty a světýlka růžový.
1: Otázkou je, jak děti z mateřské školky ví, co je to diskotéka jako? Vy tam snad chodí s rodičem?
2: Oni jsou dětské diskotéky, tak oni už trénujou, a jo,
1: vlastně,
2: na dospělost, to je jasný.
1: No, my starci, to už nic.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Enrique Iglesias na Krokodýlu 5 minut před 7:45. Teď jsem ten čas trefil správně.
1: A už nejseš hodinu dopředu.
0: Ne. Dobrý. Jak to vypadá s teplotou? Ta nám stoupá. Kousek od Moravských Budějovic, tady Myslibořice, tam mají 22,5 stupně. 22,2. Mají v Podivíně, Vyškov hlásí 20, Brno hlásí stupňů taktéž 20. Odpoledne bude krásné léto, má to být bez mraků, možná jsem tam nějaký jeden, ale určitě bez deště, bez bouřek a teploty až 33 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Matkám s bydlištěm v Jihomoravském kraji se loni narodilo 8936 dětí, z toho 112 párů dvojčat a jedna trojčata. Počet narozených dětí i dvojčat v kraji je nejnižší za posledních 20 let. Ústavní soud obdržel kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. O případném přednostním projednání rozhodne plénum, sejde se dnes. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezmou na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary americký herec Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Na festival přijede i herec Kevin Bacon. 60. ročník začne 3. července. Zbrojovka Brno rozšířila kádr chystající se na návrat do první fotbalové ligy o stopera Erika Hunala a univerzála Lukáše Penksu. Zbrojovka ve včerejším přípravném utkání porazila Prostějov 4-1. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Již od středy v nabídce. Olma smetana ke šlehání za 27,90 a perla margarín různé druhy za 35,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
4: Farmakala pořádá každoroční samozběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samozběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Levné matrace EU, kvalitní spánek i v letních vedrech za super ceny.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
8: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
9: Některé příležitosti přicházejí jen výjimečně. Lexus Brno představuje limitovanou nabídku skladových vozů se zvýhodněním až 30%. Prémiový design, špičkové technologie a vozy připravené i hned k odběru. Najdete nás nově na adrese Sokolova 714/2K Brno. Váš nový Lexus právě teď za mimořádných podmínek. Více informací na lexus-brno.cz.
10: Pivnice u Čápa slaví neuvěřitelných 16 let a jako každý rok se bude obilňák otřásat v základech. Čeká vás 300 piv zdarma, hruškovice na ovítanou, opékané selátko, tombola o skvělé ceny a jako vždy doprovodný program pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers, tak si pište 25. června od 17 hodin v pivnici u Čápa. Těšíme se na vás.
11: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
2: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Za 9 minut bude 8, přejem dobré ráno.
3: Hezké ráno, tak už se nám to blíží. V pátek Vízo, s ním se chystá do ulic samozřejmě i víc policejních hlídek, no a v Brně konkrétně stovka strážníků. Posílené hlídky v pátek se objeví v okolí téměř 30 základních škol. No a poslední školní den přináší samozřejmě zvýšený pohyb žáků v ulicích, kteří navíc budou méně pozorní. Neblahý vliv na koncentraci má také sledování obrazovek, mobilních telefonů nebo pouštění si hudby do sluchátek, no a proto je ideální nechat je doma. Na děti budou strážníci dohlížet taky v parcích, na sportovištích a na hřištích a zároveň je důležité, aby rodiče věnovali pozornost tomu, kde a s kým jejich děti tráví volný čas po tom vysvědčení, takže je dobré upozornit na rizika spojená například s alkoholem a nebo kontaktem s cizími osobami.
2: Když tohle všechno klapne, budeme mít hezké prázdniny.
3: Přesně, a ty vám přejeme.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Tell It To My Heart z roku 1989. Zkrátky čísla lítají o hodinu, o století, nevím, co se to děje.
1: Tak uvidíme, co nás ještě potká.
0: Dobře, nás potká 8:00, opravdu 8:00, za 2¼ minuty.
2: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality CZ.
3: Rádio Krokodýl.
4: Rádio Krokodýl.
5: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
6: Zahajte prázdniny velkolepou akcí Westernové prázdninové jásání pro děti i dospělé v Milonicích u Lipůvky už tuto sobotu. Čeká vás stylová indiánská vesnice, tematické soutěžní úkoly, ukázky drezury koní, bizoní tance, rodeobík trenažer a další nabitý program, jako lety vrtulníkem, balónem, jízdy tankem a spoustu jiných nevšedních zážitků a atrakcí. Od Globusu jen 10 minut. Těšíme se na vás 27. června od 13 hodin. Kostýmy jsou vítány. Více info na Facebooku Milonic.
5: Rádio Krokodýl.
7: Pozor, jste účetní? Šance pro vás. Bytové družstvo Máj Brno Královo Pole hledá účetní. Stabilní zázemí, zajímavé mzdové ohodnocení. Více na majbrno.cz.
8: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
0: 3/4 minuty a bude 8 hodin, na kroku do budou zprávy. Má je Katka, dobré ráno.
1: Pěkné ráno, tradiční anketu Zlatá hokejka vyhrál poprvé útočník Martin Nečas, i o tom ve zprávách.
0: Po 8. Fun Factory. Oh yeah! David Guetta tedy svým Satou Sendai.

0: ulic v zástavbě převážně rodinných domů.
1: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
0: Okresní soud v Břeclavi včera zprostil viny bývalého vedoucího servisního střediska technických služeb Břeclav kvůli smrti chlapce na hřišti. Na 12-leté dítě spadla v roce 2024 branka. Podle soudce nebylo prokázáno, že by obžalovaný čin spáchal, naopak šlo o systémové selhání.
1: Rádio Krokodýl, Žďársko.
0: Kosením cenných luk ve Žďárských vrších a na Jihlavsku mohou koncem týdne pomoci dobrovolníci. Na Žďársku je po roce znovu potřeba pokosit a zhrabat trávu ve starém třešňovém sadu u hřiště poblíž Sněžného. Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezony vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Colorada. Druhý skončil v 58. ročníku, osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu. Třetí byl Tomáš Hertl z týmu Vegas.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Jdeme na silnice, slovo má Marta.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Žarošické ulici poblíž křižovatky s Bzeneckou se srazilo osobní auto s nákladním. Kolony se tvoří v obou směrech. Připomínám fronty v obou směrech na Zvonařce u Dornichu a také na Poříčí před Vídeňskou směrem do centra. Ucpává se cesta přes Polsonovy od posůvek do centra města. Na D1 si postojíte v přerušované koloně před Brnem od Prahy od 174. kilometru i na příjezdu do Brna po bratislavské D2 od 4. kilometru. Na hlavním tahu mezi Slavkovem u Brna a Holubicemi směrem od Kyjova se z důvodu dopravního omezení vytvořila téměř 3-kilometrová kolona. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marta Rafajová.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Pěkný ranec peněz máme pro vás.
1: To teda 107 150 korun k tomu na lince 603 103 103 už za pár minut, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Dívka si všimne chlapce, který jí kouká na tričko s letadlem. Líbí se vám to letadlo? No celkem jo, ale více mi líbí to letiště pod ním.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 10 minut, to je čas, kdy nabízíme 107 150 korun českých.
2: A předpokládám, že v této chvíli je ještě stále linka zablokovaná.
1: Správně.
2: No a 603 103 103, tedy studio Krokodýla, můžete vytáčet teď.
1: To vždycky necháváš nakonec, jako to je jako nepřekvapující.
2: Občas no,
1: občas to s ní na začátek.
2: Já dělám to někdy, nekritizuj. Zvedej telefon.
1: Dobře. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, Šimon u telefonu.
1: Zdravíme Šimona, má evidentně radost, že se dovolal. Kde Šimon je teď právě?
3: Já jsem právě teďkom doma, dávám si ranní kafičko.
2: Vy se máte teda.
1: Vy se máte, já musím jít dolů koupit mlíko do kafe. Nám tady došlo, nikdo nekoupil, aby jsme měli kvalitní. Šimone, co máte pro nás za tip?
3: No já tipuju, jestli to není loupání čerstvého kokosu.
1: Mm-hmm. Přemýšlím, jak se loupe čerstvý kokos teda.
2: Jste z kořápky, ne?
3: No já nevím, já jsem to viděl na internetu a ten zvuk mě přišel takový podobný, tak si říkám, to musím zkusit. Jo?
1: Dobře. Tak jdem teda voloupat kokos. To tady bylo?
2: Já jsem to tady ještě neslyšela.
1: Tak já taky
2: uvidíme.
1: Ne. Jako lámání, no ne, loupání kokosu, dobře. Mm-hmm. Tak teda, co říká arbitr?
2: Ani kokos,
1: Šimon.
3: Ani kokos, to není, to se dá dělat.
1: Ať se daří, mějte se.
2: Hezký den.
3: Taky, naschranou.
1: Naschranou.
0: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx2000.cz.
4: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Bohnouti a svaz českých bohemů na rádiu Krokodýl 19 minut po 8. Co se dá stihnout během dvou písniček? Skočil jsem dolů do obchodu, pro všechny jsem koupil mlíko do kafe, kolegovi Romanovi vodu, Katka nic nechtěla a sobě jsem si za odměnu koupil Milu.
1: Katka je skromná.
0: Ne, není skromná. Já nevím, co chci, tak já si pak zajdu, jo? To není o skromnosti.
1: Já tě nechci obtěžovat.
0: No nic, dobře.
1: Tak co máš s počasím, pojď.
0: Dneska je drsná, úplně neuvěřitelně.
1: Ty proč stěžuješ?
0: Já se ani nestěžuju. 21,5 stupně máme v centru města Brna, kousek od Břeclavy v Podivíně. Cože?
1: V porodnici nebo kde?
0: Tam taky, ale v Podivíně je 23,5 odpoledne, má být až 33.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Úsekové měření rychlosti na hlavním tahu mezi Brnem a Uherským Hradištěm začal fungovat od dnešní půlnoci. Jde o část celnice přes takzvané Buchlovské kopce, která dlouhodobě patří k nejnebezpečnějším v regionu. Hledaného Petra Šimona, který byl včera ráno zaznamenán se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích u Prahy, zadrželi odpoledne policejní hlídky v pražských Strašnicích. Policie nyní bude zjišťovat okolnosti případu. Další informace poskytne dnes. Současná vlna veder si ve Francii od minulého čtvrtka vyžádala životy 40 převážně mladých lidí, kteří hledali úlevu koupáním a utopili se. Včerejší den byl ve Francii nejteplejší od začátku měření v roce 1947. Na jeho západě země teplota vyšplhala na 44,3 stupně. HC Kometa Brno a městská společnost Arena Brno podepsali rámcovou smlouvu o spolupráci. Dokument nastavuje podmínky pro dlouhodobé působení Komety v nové aréně na výstavišti. Podle majitele Komety Libora Zábranského tým odehraje první zápas v nové aréně v lednu 2027. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
2: Vedra! Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte. Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
3: www.klimastyle.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
6: Nový Citroën za skvělou cenu? Právě teď v Carling Auto pořídíte skladové vozy Citroën za výhodných podmínek. Ale pozor, nabídka platí jen do 30. června. Vyberte si, dokud jsou skladem. Když Citroën, tak Carling Auto. Vyberte si ze skladových vozů na carlingauto.cz.
7: Máte rádi poctivý český česnek? Přijďte na samozběr do Lovčiček. Farma Lovčičky vás zve od 28. do 30. června na samozběr česneku. Cena je 80 korun za kilogram, nad 10 kilogramů jen 70 korun. Info na Facebooku Farma Lovčičky. Těšíme se na vás 28. až 30. června.
8: K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení, máš vstupenku do brněnského Digitária zdarma. Vezmi vysvědčení a doraz na pokladnu brněnské Hvězdárny od 26. do 30. června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz.
9: Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s Rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chibasport.cz.
10: A auto je od 4. května také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády. Těšíme se na vás v AAA Auto Brno Ivanovice.
11: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila ve Vyškově v Dědické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: klimatizaci zadarmo.
1: Na horké letní dny má Radio Krokodýl a Klimastyle řešení, a to klimatizaci zdarma, o kterou hrajeme v těchto dnech, a tenhle týden zjistíme, kdo že ji vyhraje. Jaký můžete vyhrát?
2: Tak vaším úkolem je vychytat po sobě tři soutěžní klimatizační hity, a jsou to Katy Perry Hot and Cold, Gwen Stefani Cool a Elton John Dua Lipa Cold Heart.
1: Až to zazní v tomhle pořadí, volejte Krokodýla, pokud budete první, je to vaše.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Marta.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Žarošupské ulici poblíž křižovatky s Bzeneckou se srazilo osobní auto s nákladním. Kolony se tvoří v obou směrech. Připomínám fronty v obou směrech na Zvonařce u Dornichu a také na Poříčí před Vídeňskou směrem do centra. Ucpává se cesta přes Polsonohy od posůvek do centra města. Na D1 si postojíte v přerušované koloně před Brnem od Prahy od 174. kilometru i na příjezdu do Brna po bratislavské D2 od 4. kilometru. Na hlavním tahu mezi Slavkovem u Brna a Holubicemi směrem od Kyjova se z důvodu dopravního omezení vytvořila téměř 3-kilometrová kolona.
1: Pojďme ještě na Znojemsko. Mezi Hlubokými Mašůvkami a Přímiticemi došlo k požáru osobního auta. Provoz je tam omezen.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
5: Jo.

0: Rádia Krokodýl. 7:30 po půl deváté jdeme za dětmi a do kuchyně.
1: Ve školce na Lesné jsme se ptali, proč se musí jídlo nejdřív uvařit.
2: Kdyby nebyte pejví, tak oni by to snědli a mohli by se z toho udusit.
3: A si myslím, že se může jít studený jídlo.
2: Se to musí uvařit, protože jinak se to nedá jíst.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Celosvětově nejhranější skladba roku 2015. Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Tady u nás na Krokodýlu 3 minuty před 8:45, kdy nám teplota stoupá a stoupá. V centru Brna, pokud se dobře dívám, tak máme v téhle chvíli 23,5 stupně. Odpoledne by mělo být možná i o 10 víc. Ano, čeká se 30 až 33 a dneska léto bez bouřek.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Odborníci z VUT v Brně sbírají data o motorkářích pomocí speciálně vybavené motorky. Poznatky budou moct využít mimo jiné při analýzách dopravních nehod. Teď hledají různě zkušené dobrovolníky na testovací jízdy. Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel knihovnou, která je po bývalém prezidentovi pojmenovaná. Uvedla, že nechce nést odpovědnost za způsob, jakým je Havlovo jméno používáno a že ztratila důvěru k současnému vedení a směřování knihovny. V Německu v úterý pozdě večer nejezdily vlaky, jejich provoz byl opět zprovozněn v noci na dnešek. Došlo k tomu kvůli poruše radiového spojení. Portugalští fotbalisté po dvou gólech Cristiana Ronalda zvítězili 5-0 nad Uzbekistánem a na probíhající mistrovství světa poprvé vyhráli. Ronaldo se zapsal do historie jako první hráč, který skóroval na 6 různých světových šampionátech. Fotbalisté Anglie překvapivě jen remizovali s Ghanou 0-0. Chorvatsko porazilo Panamu 1-0 a fotbalisté Kolumbie zvítězili nad Kongem také 1-0. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Některé příležitosti přicházejí jen výjimečně. Lexus Brno představuje limitovanou nabídku skladových vozů se zvýhodněním až 30%. Prémiový design, špičkové technologie a vozy připravené i hned k odběru. Najdete nás nově na adrese Sokolova 714/2K Brno. Váš nový Lexus právě teď za mimořádných podmínek. Více informací na lexus-brno.cz.
4: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
5: Nazdar rockeři! Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna a rozjeďte to na dvou stagech s kapelami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
6: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
8: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
9: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Vlastu Rédla, Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
8: Pršet nebude, váš Bolek.
10: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce.daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
11: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
13: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne.
7: Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: a pánovi Blbic nakonec.
1: 9 minut schází do 9. hodiny raní.
2: A nám se hlásí mluvčí policie České republiky v Brně Petr Vala.
3: Dobré ráno. Pošetilé jednání 35-letého muže z Výškova bude mít nepříjemnou dohru. Před několika dny se v podnapilém stavu domáhal vstupu do bytu své přítelkyně. Agresivní chování na chodbě bytového domu ale nenechalo chladným jednoho z obyvatel, který okamžitě přivolal policii. Po příjezdu hlídky se situace na místě na první pohled uklidnila a muž z domu odešel. Zdálo se, že je po všem, jenže klid vydržel jen krátce. Policisté v zápětí totiž spatřili stejného muže u svého služebního auta. Ten se u něj sklánil a snažil se vypustit přední kolo. Na výzvy hlídky nereagoval a ve svém jednání pokračoval, i když se k němu policisté rozběhli. Zasáhnout tak museli razantně. Na řadu přišly donucovací prostředky a muž skončil spacifikovaný na zemi. Odtud vedla jeho cesta rovnou na policejní služebnu. Celým případem se nyní bude zabývat správní orgán. Muži za jeho chování hrozí až několika tisícová pokuta. Posluchačům Rada Krokodýl přeji příjemný den.
1: Co se musí odehrávat v hlavě, když chceš vypustit kolo u policejního auta?
2: Vůbec netuším.
1: Hele, když se tam odehrává? Vůbec nic.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: Lobos a La Bamba na Krokodýlu, hit z roku 1987. Bude 9 hodin za 2,5 minuty.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Radio Krokodýl.
2: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Představení Edison nabízí divadlo Redota 9 hodin. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Děsuplnou komedii Drákula nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. A muzikálovou komedii Sugar aneb Někdo to rád horké uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30.
2: Rádio Krokodýl.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Nový Opel za skvělou cenu. Právě teď v Carling Auto pořídíte skladové vozy Opel za výhodných podmínek. Ale pozor, nabídka platí jen do 30. června. Vyberte si, dokud jsou skladem. Když Opel, tak Carling Auto. Vyberte si ze skladových vozů na carlingauto.cz.
0: I 24. červnový den startujete s Rádiem Krokodýl. 24. červnový den připadá na středu a Jan Jeník Honza má dneska svatý. Je, vidíš, tady kolega, před chvilkou mě tady...
6: Ježiš, já jsem mu zapomněla popřát.
0: Před chvilkou mě sprdnul, že jsem mu nekoupil nic v obchodě a všem ostatním něco.
6: Jo. Tak mu ani nepopřeješ k svatku.
0: Přesně, vás přeju všem, jenom ne Honzovi Balouškovi. Bude 9, prosím vás, pojďme vážně, budou zprávy o čem.
6: Brněští zastupitelé o prodeji pozemků za Lužánkami nerozhodli, i o tom už za chvíli.
0: Po deváté dáme devadesátky. NSYNC.

0: Teplota nám stoupá v centru města Brna, už teploměr ukazuje 23,5 stupně. Odpoledne by měl ukazovat o 10 víc, čeká se až 33 a dneska bez bouřek a bez deště.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.

0: Říká Schatzberg. Zastupitelé města schválili zpracování projektové dokumentace. Soustava trailů by měla mít návaznost na lyžařský areál. Čeští fotbalisté zítra ve 3 hodiny ráno našeho času rozehrají na mistrovství světa v Americe proti Mexiku poslední zápas skupiny. Rozhodne se o tom, zda se udrží v turnaji. Dá se očekávat, že trenér Koubek znovu pozmění základní sestavu. Otázkou je především složení záložní a útočné řady. Některé opory se na turnaji zatím příliš nepotkaly s formou.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Sledování silnic má dneska na starosti Marta. Hezké dopoledne.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Žarošické ulici poblíž křižovatky s Bzeneckou se došetřuje nehoda osobního auta s nákladním. Stále tam počítejte s kolonou. V centru města přetrvávají kolony na Zvonařce u Dornichu v obou směrech, na Křenové do centra, na Poříčí před Vídeňskou směrem od Výstaviště a také obousměrně na Svatoplukově. Na Brněnsku v Tišnově v Cáhlovské ulici na mostě havarovalo nákladní auto. Provoz je tam částečně blokovaný. A připomínám přerušovanou frontu na dálnici D1 před Brnem od Prahy od Ostrovačic a ještě na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy od 3. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marta Rafajová.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Tři minuty po deváté mám dotaz, asi znám odpověď, ale stejně se zeptám. Budeš ráno stávat na fotbal ve tři?
1: Tak a odpověď zní?
0: Ne.
1: Naprosto správně, máš jedničku s hvězdičkou. Ale já si myslím, že my to koncový toho utkání uvidíme tady.
0: Jasně,
1: ještě, já že si to pustíme.
0: No, ty nevím, když se hraje ve tři, tak bude v pět úplný konec. A já stávám 4:20, takže já ten druhý poločas pustím na cestu.
1: Já si budu znečistit zuby, tak kouknu na ty poslední minuty.
0: Loučení s turnajem. No, to samozřejmě uvidíme, ale necháme se překvapit.
1: A budeme držet pěsti.
0: Přesně
1: hele,
0: tak.
1: Naděje umírá poslední. Hit za hitem a přitom ani

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Muž přichází do trafiky. Prosím vás, máte tiktaky? Ano, je přesně 7:30.

0: Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Dneska se hit vašeho života na mailové adrese program@krokodil.cz objednala Romana z Brna. Krokodýle, moc ráda vás poslouchám od úplného začátku. Chtěla bych písničku od Avicii Wake Me Up. Je to písnička, kterou si ráda zpívám v autě. Tak všem do těch tropických veder. Děkuji, Romana z Brna.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A víme, co se dělo na Jižní Moravě. Psal se 24. červen 2021, tedy přesně před 5 lety. A kolem 7 hodin večerní to vypadalo na pořádnou bouřku. Ale pak přišlo něco, co na našem území nikdo nikdy nepamatoval. V 19 hodin a za 20 minut nastala a začala extrémní bouře s krupobytím a tornádem. Jednalo se o silné tornádo doprovázené savými víry, které dosáhlo síly F4 na Fučitově stupnici. Druhá nejvyšší úroveň síly tornáda. To tornádo prošlo úsekem dlouhým 26 kilometrů a širokým zhruba půl kilometru. Kriticky bylo zasaženo 7 obcí. Nejvíce postiženy byly Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky Lužice a části Hodonína, Bažantnice a Pánov. Ukázalo se, že opět, když jsme my Češi ve srač, když nám není dobře, tak se zkrátka dobře dáme dohromady. Bezprostředně po ničivém tornádu se zvedla obrovská vlna solidarity. Do postižených obcí přijelo pomáhat odstraňovat následky tisíce dobrovolníků. Během 2 týdnů k 8. červenci se v České republice vybralo na finančních darech celkem 1,1 miliarda korun pomoci. Další peníze věnovali lidé přímo poškozeným rodinám. Já jsem teď, je to 10 minut, mluvil s kamarádem, s Pepou, který je u dobrovolných hasičů u nás v Senticích a dobráci tam taky vyjížděli. Nevěděl jsem, a myslím, že tam přijeli ještě tak u víkendu. Ne, oni tam byli hned druhý den. Já jsem se ho ptal, na co si vzpomne prvního, když si vzpomne na to tornádo. Vystoupili z auta, viděli obrovskou apokalypsu a proti ním šel starší muž. Musím se vydýchat. A říká, hledám dceru. Neviděli jste ji? Oni samozřejmě neviděli, neznali a tak dále. Tak jsem se ptal, jestli náhodou neví, jak to dopadlo, jestli našel nebo ne, to nevěděl. A pak druhý okamžik, který si zapamatoval, je, že všude byla apokalypse. Jediné, co tam stálo, byla kostelní věž s hodinama a ty se zastavili na čase 19.40. Uf, je to 5 let. Doufujeme, že už se to opakovat nebude. 9 minut a bude 9:30. Hezké dopoledne.
0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl, Tonda Kala. Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4-roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. e-kondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. e-kondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.e-kondomy.cz.
0: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz. Fordáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
3: Rádio Krokodýl.
0: Krokodýlí zvuky, pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
4: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. Pro X 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu. Vybírejte z naší široké nabídky nářadí. Pro X 2000.cz.
2: Rádio Krokodýl.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
11: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
12: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
13: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
14: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
15: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
16: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: Céline Dion za námi a teď 7,5 minuty po 9:30 před námi hádání hitu v jedné sekundě. Cena, kterou mám připravenou, je, myslím si, že velmi pěkná, protože v téhle chvíli hrajeme o dvě vstupenky na festival Vesuv, který se bude konat na Pastýřské louce mezi obcemi Suchý a Velenov už příští víkend 4. a 5. července. Kdo vystoupí, koho uvidíte, uslyšíte, Škvoři, Lucie, Marpo, Martina Pártlová, Valdegeng, Kamil Střihavka a další. Telefon teď uvolňuji 603 103 103. Hit v jedné sekundě je připraven. Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, Marek Zvíšková, dobrý den.
2: Dobrý den, Marku.
4: Dobrý den, Marku.
2: Marku, dneska po vás chci jméno interpreta, protože název písničky z poloviny zazní. Jsou jasná pravidla?
3: Marku. No ano, slyšíme se, ano, slyším.
2: Jo, výborně, já jsem teď říkal, že chci jméno interpreta. Název mi nestačí, protože ten tam zazní, jo?
3: Dobře, ano.
2: Jdeme na to.
0: 3, 2, 1, go!
2: Co vy na to?
3: Takže bum bum, říkám to správně. Písnička bum bum.
2: Já jsem říkal, že z poloviny název písničky zazní v té ukázce, takže chci jméno interpreta.
3: Charlie XCX.
2: Písnička se jmenuje Boom Club, úplně přesně teda, ale vy jste uhodl správně, je to Charlie XCX.
3: Ano, to je úplně paráda.
2: Koho sebou vezmete na Vesuv?
3: Já ještě se musím domluvit s přítelkyňou.
2: Jo, no, takhle.
3: Takže buď přítelkyňu, anebo si vezmu kamaráda, ale asi spíš přítelkyňu si vezmu.
2: Jo, vy byste asi nedostal sám vycházky, co?
3: No, nedostal.
2: Je mi to jasné. Je to vaše gratulu, nezavěšujte a mějte se hezky zatím. Naschledanou.
3: Jo, paráda, děkuju.
2: Charlie XCX a Boom Club, hit z roku 2014, byl tím, který jsme dneska hledali a rozklíčovali hnedka na první pokus. Tak si ho dáváme úplně celý. Vám všem hezké dopoledne.

0: Nazdar rockeři! Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
1: Radio Krokodýl. Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
2: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
3: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení Draft House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a Xpeng. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
1: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
0: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
1: No přece od Klimastylu z Hodonína.
2: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn.
4: Rádio Krokodýl. 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99. na Rádiu Krokodýl.

0: Hudbu složil slova napsal Mike Oldfield, odspívala Maggie Reilly, jmenovala se to Man in the Rain a to byla poslední 90 po 9 tady u nás na Krokodýlu. Poslední, protože bude 10 za 2 minuty.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl.
3: Pozor, velká slevová akce vtedy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Rádio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. to budou Dream. Jennifer Lopez a David Guetta. A taky Jelen.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Venku máme teplo a teplota se nám bude ještě určitě zvedat. V Brně máme 26 stupňů, Vyškov hlásí 23, Žďár nad Sázavou 24, Břeclav 24, Znojmo 23,5. Odpoledne na severu kraje jen kolem 29, jinde 30 až 33 stupňů.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Pěkné dopoledne.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: V aule fakulty stavební VUT se v těchto chvílích koná slavnostní pasování tovarišů. Do stavu tovarišského budou letos uvedeni absolventi oborů komíník, klempíř, tesař a čalouník. Tradiční ceremoniál navazuje na historické cechovní zvyklosti a za účasti cechmistrů a představitelů profesních organizací symbolicky otevírá mladým řemeslníkům cestu do profesního života. Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel v názvu knihovny. Odůvodnila to tím, že ztratila důvěru v současné vedení a směřování instituce. Nechce také nadále nést odpovědnost za způsob, jakým bylo jméno prvního českého prezidenta používáno. Osobnostní práva k názvu knihovna potřebuje, aby mohla pokračovat ve své činnosti. Medvědice v lese na severu Slovenska včera večer napadla muže. Záchranáři ho střežnými ranami převezli do nemocnice. Zásahový tým pak zvíře zastřelil. Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé.

0: kolony například na Zvonařce u Dornichu. Hlášená je pouze nehoda dvou osobních vozidel v Holcově ulici. Přerušované fronty ale stále přetrvávají na dálnici D1 před Brnem směrem od Prahy, a to zhruba od Kývalky, a na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy od 5. kilometru. V koloně na 4. kilometru stojí navíc v pravém pruhu porouchané nákladní auto. Pro Rádio Krokodýl Global asistent Marta Rafajová.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

3 minuty po 10. hodině je právě teď. Troufám si říct, že dnešní oslavenec tak je poměrně hustě osídlen a obydlen. Ano, dnes slaví svátek Jan, tedy Honza, Jiník, Jiníček, nevím, jak všelakým říkáte. Krokodýl jich zná velkou spoustu, tak všichni Honzové gratulujeme. Hezké dopoledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Být stručný, to není v tom používat málo slov. Je to o tom používat málo zbytečných slov.

0: relaxaci zadarmo.
1: Pokud máte pocit, že už ten začátek léta je nesnesitelný a že by to konečně chtělo klimatizaci, tak od toho máte krokodýla a taky Klimastyle. A může být ta klimatizace vaše. Stačí vychytat po sobě 3 soutěžní klimatizační hity. Musí tedy za sebou zaznít Katy Perry, Hot and Cold, Gwen Stefani Cool a taky Elton John a Dua Lipa Cold Heart. No a když budete první, kdo to vychytá na lince 603 103 103, tak vyhráváte klimatizaci zadarmo. Držím palec.
0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto 3 soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
2: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam, plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun, kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program Po stopách veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
3: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
5: Pivnice U Čápa slaví neuvěřitelných 16 let a jako každý rok se bude obilňák otřásat v základech. Čeká vás 300 piv zdarma, hruškovice na ovítanou, opékané selátko, tombola o skvělé ceny a jako vždy doprovodný program pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers, tak si pište 25. června od 17 hodin v Pivnici U Čápa. Těšíme se na vás.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Jsi všude zdejší. Všude je fajn.
10: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl.
11: Vaše nejvěrnější rádio.
10: Stále s vámi.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Krokodýl dnes vybírá brněnský restaurant Havana, kde nabízí k obědu polevku kolajdu a hamburger v domácí bouce s barbecue omáčkou a smažené hranolky. To celé za 100 korun, což vaše peněženka jistě ocení.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Are you drunk?

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A víme, že už se blíží vysvědčení, tak co jste připraveni? Máte obaly na vízo, dárky pro učitele i pro děti. No, připraveni už jsou rozhodně brněčtí strážníci. Posílené hlídky se v pátek objeví v okolí téměř 30 základních škol. No a protože v ulicích bude zvýšený pohyb žáků, kteří navíc budou mnohem víc neopatrní a nepozorní, tak vás, milí šoféři, prosíme o opatrnější jízdu. Dejte na děcka pozor, ať nám ty prázdniny odstartují hezky na jedničku.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Máte rádi poctivý český česnek? Přijďte na samozběr do Lovčiček. Farma Lovčičky vás zve od 28. do 30. června na samozběr česneku. Cena je 80 korun za kilogram, nad 10 kilogramů jen 70 korun. Info na Facebooku Farma Lovčičky. Těšíme se na vás 28. až 30. června.
4: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun. 30 000 korun. Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
5: Nové Penny Die. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro tvarohovou zmrzlinu Rios 50 ml za 4,90 nebo tavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90. Těšíme se na vás v novém Penny Die. Penny.
6: Nový Opel za skvělou cenu. Právě teď v Carling Auto pořídíte skladové vozy Opel za výhodných podmínek. Ale pozor, nabídka platí jen do 30. června. Vyberte si, dokud jsou skladem. Když Opel, tak Carling Auto. Vyberte si ze skladových vozů na carlingauto.cz.
7: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
8: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
9: Již od středy v nabídce. Olma smetana ke šlehání za 27,90 a perla margarín různé druhy za 35,90. Najdete v prodejnách Rapo.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krokodýl. Sledujeme živě dění v Brně a na jižní Moravě. Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl.
1: And feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I

0: za hitem z Krokodýla a Keša. Krátce před 11. hodinou. Hezké dopoledne vám přeje Katka a Petra. Máme zprávy.
1: Hezké dopoledne a Brno včera o prodeji pozemků nerozhodlo. Počká na znalecký posudek, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zahajte prázdniny velkolepou akcí. Westernové prázdninové jásání pro děti i dospělé v Milonicích u Lipůvky už tuto sobotu. Čeká vás stylová indiánská vesnice, tematické soutěžní úkoly, ukázky drezury koní, bizoní tance, rodeovík trenažer a další nabitý program, jako lety vrtulníkem, balónem, jízdy tankem a spoustu jiných nevšedních zážitků a atrakcí. Od Globusu jen 10 minut. Těšíme se na vás 27. června od 13 hodin. Kostýmy jsou vítány. Více info na Facebooku Milonické švestky.
2: Rádio Krokodýl. Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. hodině z Krokodýla Taylor Swift. Se na Crash Test Dummies. A z českých opět Radeček.
5: Tak sorry, že mám rád hory. Je to dlouhodobý vztah, je to malá vztah.
0: Přesně za minutu bude 11 hodin.
6: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnešní počasí opět krásné, má být převážně jasno, odpoledne večer se oblačnost může o něco zvětšit na polojasno a teploty vystoupají až ke 33 stupňům.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Brněnští zastupitelé včera o prodeji pozemků za Lužánkami nerozhodli. Hlasovat o něm budou až po zpracování revizního znaleckého posudku a zajištění dalších podkladů. O pozemky, na kterých stojí schátralý fotbalový stadion, má zájem fotbalová zbrojovka Brno. Jako jediný zájemce vzešla z koncesního řízení. Místo starého stadionu chce postavit nový. Potravináři varují před doručováním potravin a doplňků stravy do výdejních boxů. V horkém letním počasí v nich teplota může snadno přesáhnout i 50 stupňů Celsia a hrozí tak zkažení potravin. V síti boxů je denně v průměru 250 tisíc zásilek, ve špičkách až 500 000. Východoněmecké město Halle vyzvalo koupaliště, které leží na jeho území, aby zrušilo kontroverzní zákaz vstupu lidem, kteří neumějí dobře německy. Provozovatelé ho zdůvodňovali tím, že návštěvníci musí dodržovat řád a neumí-li německy, nemohou si ho přečíst. Vysloužili si za to obvinění z rasismu a xenofobie. Řada lidí na sociálních sítích je ale podpořila. Postup českého týmu do vyřazovací části mistrovství světa ve fotbale není podle bookmakerů příliš pravděpodobný. Čechy by mohla zachránit pouze výhra nad Mexikem. Sázkové kanceláře i výrazná většina sázejících, ale spíš věří domácímu týmu. Na postup Česka se kurz blíží 4:1. Nepříliš pravděpodobný je pak i postup ze třetího místa po odehrání remízy.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné dopoledne z Krokodýla, taky vám, milí šoféři. Jak to vypadá na silnicích, tak to nám prozradí Marta.
9: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v ulici Příkop havarovala dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu. Kolona převážně kamionů popojíždí na dálnici D1 z Prahy do Brna od 175. kilometru po dopravní omezení na 196. Navíc na 194. a 5. kilometru směrem z Brna na Vyškov se srazilo osobní auto s nákladním. Stále se zdržíte na příjezdu do Brna od Bratislavy po D2 od 3. kilometru. A přes kilometr dlouhé

Je z krokodýla Katka Horáková, no a před námi už soutěž s brněnským krokodýlem cestovatelem a ptát se budu na jednu brněnskou lokalitu, ze které je krásný výhled do okolí. Soutěžit budeme o vstupenky na ozvučenou tribunu během ohňostrojů na přehradě, tak si to nenechte ujít, buďte s námi a krásný den mějte.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Je pravda, že v ráji je rozhodně lepší počasí, ale v pekle je mnohem zajímavější společnost.

0: Cestovatel.
1: V 11 hodin 20 minut můžete s námi na Krokodýlu soutěžit. Připraven Krokodýl Cestovatel Alenka 603 103 103, na které právě teď soutěžíme o dvě vstupenky na ozvučenou tribunu RegioJet u přístaviště za budovou lodní dopravy dopravního podniku. Půjde o ohňostroj, který se tam odehraje 1. července od 22 hodin a 30 minut. Tak a nejrychlejší z vás, kdo odhalí dnešní místo, může tipovat. Někoho už tam máme. Hezké dopoledne, Krokodýl Katka, kdo tam? Někdo si to rozmyslel, nevadí, tak než se dovolá další volající, tak nabízím nápovědy. Pokud byste chtěli vyrazit za krásným výhledem na Brno, můžete právě sem do místa, jehož název hádáme. Jde o významnou archeologickou i botanickou lokalitu a také oblíbené místo k vycházkám. Toto místo tvoří druhohorní jurské vápence, které vznikly někdy před 156 miliony let. Našlo se tu mnoho fosilí, především mořských bezobratlých korálů, ale i vzácné zuby ryb a žraloků. No a nachází se ve východní části Brna mezi městskými částmi Slatina a Líšeň. Tak jak se nazývá tento vápencový skalní útvar? Koho se bude ptát? Tady Katka Krokodýl.
2: Já to vím, Jana.
1: Já vás taky zdravím, ještě jednou poprosím to křestní jméno.
2: Jara, ahoj.
1: Jara, Jaro, zdravím. Tak slyšel jsi moje nápovědy?
2: No právě, mám to blbě slyšel, jestli můžeš ještě jednou.
1: Je to dlouhý, tak já vypíchnu jenom to nejdůležitější. Jo, je to vápencový skalní útvar tady u nás v Brně. Je z něj krásný výhled na Brno, jde o významnou archeologickou i botanickou lokalitu. Nachází se mezi městskými částmi Slatina a Líšeň. Víš, nevíš?
2: To jsou hady, ne?
1: Hady to nejsou.
2: Stránská skála.
1: Prosím?
2: Nebo Stránská skála.
1: Tak dobře, já to teda uznám na druhý pokus. Je to Stránská skála a máš vstupenky na ozvučenou tribunu na ohňostroj. Gratulace.
2: Paráda, na kdy to je?
1: Na kdy to je? Na 1. července a podrobnosti ti řeknu za chvilku. Můžu?
2: Ano, děkuji.
1: Tak bez vám, měj se krásně, blahopřeju. Ahoj.
0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
0: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
4: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
1: A vyladíte Krokodýla přesně v 11 hodin 24 minut.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
5: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
4: Farma Kala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farma Kala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
6: Levné matrace EU, kvalitní spánek i v letních vedrech za super ceny. Levné matrace EU.
7: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
8: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

zahájit nožkou jste si mohli s Whitney Houston tady u nás na Krokodýlu. 4 minutky po 12:30 a můžete pomalu taky chystat peněženky a telefony, protože nabídnu 107 200 korun za náš krokodýlí zvuk už za pár minut. Tak buďte s námi, nenechte si to ujít. Hezké dopoledne, přeje Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 11 hodin 41 minut a mám tady 107 200 korun na lince 603 103 103, kterou můžete začít vytáčet právě teď. Tak přátelé, hrajeme o balík peněz a mě zajímá, kdo z vás se dovolá jako první. Tak máme tady linku odblokovanou, tak můžete spustit. Někdo už tam je. Hezké dopoledne. Krokodýl, kdo se dovolal? Haló?
2: Dobrý den, tady Jiřina.
1: Dobrý den, Jiřino, já vás zdravím, odkud voláte?
2: Z Velkého Meziříčí.
1: Tak vás tam zdravíme, doufám, že máte taky krásný den.
2: Děkuji, ano.
1: Paráda, to bysme měli. Co byste udělala s tím balíkem peněz? 107 tisíc není málo.
2: No, tak já mám 5 vnoučat, takže tam by se to nějak rozešlo.
1: Takže každému paďocha... A 7 tisíc pro vás.
2: Tak nějak, no. Málo bych si nechala.
1: Vy jste bezvadná babička, já vás bych taky chtěla. Tak budu držet pěsti. Tohle je náš zvuk, tak si ho ještě jednou poslechněte pro jistotu.
2: Ano.
1: No a věřím, že máte naposloucháno. A co tipujete?
2: No tak těch tipů bylo už strašně moc. Mm-hmm. Doufám, že se nebudu moc opakovat. Já si pořád myslím... Že by to mohlo být, když se míchá v míchačce Malta, tak prostě to, jak se to přetáčí, takový to padnutí, jako víte co.
1: To převalování té Malty uvnitř, jo,
2: no,
1: jak se tam válí.
2: Ano, přesně tak.
1: Je to takové ženské, laické, ten popis náš, že? Ale
2: už
1: to vůbec nevadí. Máme v tom úplně jasno a teď záleží, co na to říká arbitr. A ta odpověď zní takto. Tak vidíte, ani převalování Malty to není.
2: Tak se zničit nebude.
1: Tak někdy jindy. Vymyslet něco jiného ještě.
2: Perfektně, děkuju.
1: Mějte se krásně. Naschledanou. Naschledanou. No a pro vás ostatní dobrá zpráva, navýšíme náš bank do příštího soutěžního kola s krokodýlem.
3: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. Ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. Pro X 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu. Vybírejte z naší široké nabídky nářadí. Pro X2000CZ.
0: Rádio Krokodýl. K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení,

0: června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz.
1: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
2: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Vlastu Rédla, Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
1: Pršet nebude, váš Bolek.
3: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
4: Nový Citroën za skvělou cenu? Právě teď v Carling Auto pořídíte skladové vozy Citroën za výhodných podmínek. Ale pozor, nabídka platí jen do 30. června. Vyberte si, dokud jsou skladem. Když Citroën, tak Carling Auto. Vyberte si ze skladových vozů na carlingauto.cz.
5: Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chybasport.cz.
6: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila ve Vyškově v Dědické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Hut a vy posloucháte Krokodýla, bude 12 hodin, no jak už jste mohli slyšet to zakuckání. Tak
1: to nebylo Petra. Zakuckání, to bylo pousmání, výjimečně, ano.
0: Tak co do zpráv?
1: No jako, tak teďka budu mluvit o hřbitovech, to jsem se tak smát neměla, ale není to nic smutného, jenom na hřbitovech teď kvůli horku nesmíte zapalovat svíčky, tak i o tom za chvilku.
0: Žádný svíčky, žádný svirky, nic takového.
2: Pozor, jste účetní? Šance pro vás. Bytové družstvo Máj Brno Královo Pole hledá účetní. Stabilní zázemí, zajímavé mzdové ohodnocení. Více na majbrno.cz. Ptáš se mraků,
3: kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude je
4: fajn. Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. další hit za hitem bude Katy Perry. Eagle Eye Sherry. Protože máme léto, tak Miraj. Léto už je pryč, venku listopad. Léto nám teprve startuje a teď máme za čtvrt minutky 12 hodin. Hezké poledne.
5: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: To, co máme venku, to by nám mělo po celý den vydržet. Má být převážně jasno, odpoledne, večer až polojasno a naměříme až kolem 33 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Přeji hezkou středu.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Brněnské hřbitovy v souvislosti s výstrahou meteorologů zavedly zákaz používání svíček a rozdělávání otevřeného ohně. Kvůli riziku vzniku požáru platí toto opatření ve všech areálech hřbitovů města Brna. Kvůli vysokým teplotám zrušili pořadatelé letecký den v Břeclavi, který se měl konat o víkendu. Vstupenky platí pro náhradní termín, případně je zájemci mohou stornovat. Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na červencový summit NATO do Ankary, ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Soudcem zpravodajem se stal Pavel Šámal. Rozhodovat ale bude plénum, tedy sbor všech soudců a soudkyň. Senát Spojených států, ve které mají většinu republikáni, podpořil legislativu o ukončení amerických úderů na Irán. Není však jasné, jak tato rezoluce ovlivní konflikt s Teheránem, protože se administrativa prezidenta Donalda Trumpa snaží dojednat s Islámskou republikou mírovou dohodu. Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Koloréda. Druhý skončil v 58. ročníku osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu, který kraloval v předchozích třech letech. Třetí byl další forward z NHL Tomáš Hertl z týmu Vegas.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné poledne taky vám všem za volant. V Brně v ulici Příkobourala dvě osobní auta, provoz je tam částečně omezen. Policejní hlídky jsou v ulicích Šumavská a Hladíkova a opatrně taky na Brněnsku mezi Bedřichovicemi a Tvarožnou. U čerpací stanice v sobě skončila dvě osobní auta. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, proč Bůh stvořil nejdříve muže a potom ženu? Protože ani všemocný Bůh by nedokázal splnit všechny podmínky, které by si žena na stvořeného muže kladla.

0: Na krokodýlo Mera je Summer Love. Jsme vaše rádio, tropický den s krokodýlem.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A teď naše zlatíčka, nejmenší posluchači krokodýla. Zeptali jsme se těch prcků, proč dávají muži ženám kytky.
2: Protože musí se zalívat kombičkou, protože mají oslavu. Kytky jsou krásné. Holky jsou krásné.
3: Aby oni byli krásné. A to se dává na oslavu.
4: K narozeninám. Protože holky mají rádi.
5: Na svatbě mě nám házejí kytičku házelina.
0: Proč dávají muži ženám kytky? Na to jsme se ptali našich zlatíček, nejmenších posluchačů.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
6: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
7: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
8: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
7: www.klimastyle.cz
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
15: A auto je od 4. května také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády. Těšíme se na vás v AAA Auto Brno Ivanovice.
16: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
17: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
18: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
19: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
1: Je dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Léto krokodýl, tak dneska někam na koupák. No a dětem už se blíží prázdniny a krokodýl podporuje taky omezování telefonů v době výuky, aby se děti mohly více soustředit na výuku a taky bavit se s přáteli.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Michal Pernica, jsem ředitel základní školy Boskovice Sušilova a na naší škole máme používání mobilních telefonů zakázané po dobu přítomnosti žáka v budově školy. Žáci spolu o přestávkách hodně komunikují a nejsou na mobilu.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets over check. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Rav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets over check. 4. července Ivančice.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zahajte prázdniny velkolepou akcí Westernové prázdninové jásání pro děti i dospělé v Milonicích u Lipůvky už tuto sobotu. Čeká vás stylová indiánská vesnice, tematické soutěžní úkoly, ukázky drezury koní, bizoní tance, rodeo bík trenažer a další nabitý program, jako lety vrtulníkem, balónem, jízdy tankem a spoustu jiných nevšedních zážitků a atrakcí. Od Globusu jen 10 minut. Těšíme se na vás 27. června od 13 hodin. Kostýmy jsou vítány. Více info na Facebooku Milonické švestky.
1: Radio Krokodýl. Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Radio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
5: Roku díl, no a budou taky čerstvé zprávy s Petrou Očem.
6: Hezké odpoledne a uslyšíte, kdy začne fungovat úsekové měření rychlosti mezi Brnem a Uherským Hradištěm.
5: My si dáme Taylor Swift. Bude DJ Bobo. Taky Kristýna. Těsně před 13. hodinou.
7: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
5: Zítra čekejte 32 stupňů, skoro jasnou oblohu. Bude nádherně, krokodíláci. Ideální počasí, třeba k vodě.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Přeji hezké odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Úsekové měření rychlosti na hlavním tahu mezi Brnem a Uherským Hradištěm začne fungovat od středeční půlnoci. Jde o část silnice 50 přes takzvané Buchlovské kopce, která dlouhodobě patří k nejnebezpečnějším v regionu. Střelec na sídlišti v Ostravě Zábřehu dnes dopoledne vážně zranil ženu. Podle dostupných informací mělo jít o jeho manželku. Záchranáři ji převezli do nemocnice v ohrožení života. Střelce našli okolo 11. hodiny mrtvého. Okolo Lincolnova památníku a přilehlého zrcadlového jezírka ve Washingtonu postavili oplocení a nainstalovali pokročilé sledovací systémy. Na místo také dohlížejí hlídky Národní gardy. Úřady mluví o preventivních bezpečnostních opatřeních před oslavami Dne nezávislosti 4. července. V zrcadlovém jezírku se pár dnů po nákladné rekonstrukci odlupuje nátěr. Americký prezident Donald Trump z toho viní vandaly. Kriminalisté kvůli incidentu na květnovém předčasně ukončeném derby mezi Slaví a Spartou obvinili dva lidi z trestného činu výtržnictví. Jednoho z nich navíc i z nebezpečného vyhrožování brankáři hostujícího týmu. Hrozí za to až 2 roky vězení. Skoro stovka fanoušků, kterou policie ztotožnila, spáchala přestupek proti veřejnému pořádku. Ve správním řízení mohou dostat pokutu až 10 000 korun. Utkání se kvůli výtržnostem domácích fanoušků nedohrálo.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
5: Jde pozor, policejní hlídka na úvoze, taky si postojíte v ulici Křenová. Na Nových Sadech se nám to štusuje. Kdyby cokoliv, tak nám dejte vědět na linku řidičů.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: V obchodě. Prosím vás, včera jsem si u vás koupil židli a dnes už je rozbitá. No neříkejte. A on si na ní někdo troufnul sednout?
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: srdci zadarmo.
1: Tak už to brzy někde padne, Krokodiláci 3 hity za sebou, Katy Perryho Ten Cold, Gwen Stefani Cool, Elton John Cold Heart a vyhrajete klimatizaci. No a navíc potom pěkně nachlazení, můžete mrknout na ohňostroje.
2: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
2: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
4: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
1: 13 hodin 20 minut.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky, pravý do druhý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráme.
5: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx2000.cz.
2: Radio Krokodýl.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Prout, obrač Prout s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
7: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský

0: Jižní ráj. Těšíme se na vás.
1: Pozor, jste účetní? Šance pro vás. Bytové družstvo Máj Brno Královo Pole hledá účetní. Stabilní zázemí, zajímavé mzdové ohodnocení. Více na majbrno.cz.
2: Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškarských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chybasport.cz.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
8: Nové Penny Die. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro tvarohovou zmrzlinu Rios 50 ml za 4,90 nebo tavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90. Těšíme se na vás v novém Penny Die. Penny.

0: jdeme na koupák, krokodýl.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Skokčit do bazénu si můžete na koupaliště přímo na Kraví horu, kde jsou pro vás připraveni Biotop Brno, jich tam zdravíme. Pěkně se koupete při poslechu krokodýla. No a pozdravíme taky na koupaliště s nejkrásnějším trávničkem v Brně. Koupaliště Královo pole.
1: Krokodýl na koupáku.
2: Již od středy v nabídce. Olma smetana ke šlehání za 27,90 a perla margarín různé druhy za 35,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
3: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
4: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
6: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Pivnice U Čápa slaví neuvěřitelných 16 let a jako každý rok se bude obilňák otřásat v základech. Čeká vás 300 piv zdarma, hruškovice na uvítanou, opékané selátko, tombola o skvělé ceny a jako vždy doprovodný program pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers, tak si pište 25. června od 17 hodin v pivnici U Čápa. Těšíme se na vás.
9: Levné matrace EU, kvalitní spánek i v letních vedrech za super ceny. Levné.
10: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
11: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součástí do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.
13: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Ones, Krokodil, 14. hodina, budou čerstvé zprávy, možná ano. I z bazénu.
1: No my jsme se teďka s Jirkou shodli, že tady je vlastně líp než u nás doma, že? No, jako, že máme každý v bytě takový teplo, že?
0: Jo, tak co si dáme do zpráv?
1: No a problémy s horkého počasí mají také zemědělská zvířata, tak i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Hezkou středu, zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Déšť nabízí malá scéna Mahenova divadla v 19 hodin. Hru Lidovky jdou do řiti uvádí divadlo Redota v 19 hodin. A představení Pátá dohoda nabízí divadlo Volka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Radio Krokodýl. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: 14. nekonečný příběh. Bude ale farbe. A nebo čínské víno. Je tady 14. hodina.
6: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekejte opět skoro jasno, teploty kolem 32 stupňů.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Státní zástupce krajského státního zastupitelství v Brně obžaloval 13 lidí z drogové trestné činnosti a obchodování s anaboliky. 8 obviněným hrozí až 18 let, 5 pěstitelů marihuany až 5 let. Ve vazbě jsou nyní 3 z nich. Dalších 11 lidí čelí obvinění v Polsku. Zemědělci v těchto dnech ochlazují hospodářská zvířata vodou i větráky, přesto počítají se ztrátami. Někteří chovatelé skotu hlásí kvůli vysokým teplotám až o čtvrtinu nižší produkci mléka. Dopady horka zaznamenali také rybníkáři na Vyškovsku, v některých rybnících hlásí úhyn malých ryb. Pozůstalí po lidech, kteří zemřeli v příčinné souvislosti s očkováním proti covidu, mohou vůči státu uplatňovat nárok na náhradu duševních útrap. Výklad zákona ujasnil novým rozsudkem Nejvyšší soud. Vyhověl tak dovolání muže, jehož otec zemřel kvůli plicní embolii krátce po aplikaci třetí dávky vakcíny. Nárokem se bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 2. Portugalec Cristiano Ronaldo je prvním fotbalistou, který se trefil na 6 mistrovstvích světa. 41-letý kanonýr se do historie zapsal ve včerejším zápasu s Uzbekistánem poté, co v 6. minutě poslal do sítě míč ranou z prvního doteku po centru kancela. Těsně před poločasem přidal v Houstonu další gól. Portugalci ve svém druhém utkání na šampionátu zvítězili 5-0.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
8: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávajte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů v pravém pruhu mezi 178. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 3. kilometru. Na silnici 50 z Brna do Bučovice za Holubicemi je dopravní omezení a zdržíte se v obou směrech. V Brně na okruhu na silnici 42 ve Svatopukově ulici počítejte s kolonou před sjezdem do Židenické ulice. Ucpaná je silnice 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice v Modřicích. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: něco pěkně letního na Krokodýlo?
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
0: Někde to padne naše výherní hity, které vám přinesou chládek tohleto léto. To se hodí. Když se podíváme na počasí, tak příští týden až 37 stupňů Celsia. Pojďte se uchladit.
1: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
2: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
2: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila ve Vyškově v Dědické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
3: K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení, máš

0: Prvna. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
6: je fajn. Je dobré mít někoho.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Jonik tu na krokodýlo, no a taky prachy na ruku.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: A neuvěřitelných 107 tisíc korun za uhodnutí našeho krokodýlího zvuku, tak se nás držte, protože dneska ještě budeme soutěžit a máte skvělé peníze nejenom na to, třeba se uchladit na nějaké krásné dovolené, ale jak s těmi penězi naložíte, až uhodnete zvuk, bude na vás.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 107 tisíc korun.
2: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx2000.cz.
1: Radio Krokodýl. Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun. 30 000 korun. Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
2: Nový Opel za skvělou cenu. Právě teď v Carling Auto pořídíte skladové vozy Opel za výhodných podmínek. Ale pozor, nabídka platí jen do 30. června. Vyberte si, dokud jsou skladem. Když Opel, tak Carling Auto. Vyberte si ze skladových vozů na carlingauto.cz.
3: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem. Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
4: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Je tady 15. hodina, krokodýla Petra.
1: Hezké odpoledne a jedna brněnská ulice se přejmenuje, jaká a kdy uslyšíte.
2: Máte rádi poctivý český česnek? Přijďte na samozběr do Lovčiček. Farma Lovčičky vás zve od 28. do 30. června na samozběr česneku. Cena je 80 korun za kilogram, nad 10 kilogramů jen 70 korun. Info na Facebooku Farma Lovčičky. Těšíme se na vás 28. až 30. června.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 15. hodině Master KG. Bude Poetika půlnoc. A taky Rednex. Tady 15. hodina.
5: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pátek skoro jasno, teploty tropické 32 stupňů Celsia, tedy čtvrtek.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnští zastupitelé schválili přejmenování ulice Spálené na ulici U synagogy. Nynější název vznikl v roce 1946. Nové pojmenování získá ulice během festivalu Štetl ve čtvrtek 27. srpna v 19 hodin právě v prostorách Velké synagogy. 67 filmových večerů čeká na návštěvníky letního kina na nádvoří radnice Brno-Střed. Nový ročník odstartuje v pátek ve 21.30 komedie Monty Pythonu v smysl života. Pondělky budou věnovány dokumentárním snímkům, další dny pak například filmovým klasikám jako Forrest Gump, Americká krása nebo E.T. mimozemšťan. Dnes je to přesně 5 let, kdy se jižní Moravou prohnalo ničivé tornádo. Extrémní bouře vzala život 6 lidem, poškodila na 1200 domů a způsobila škody za miliardy korun.
4: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Boskovice od července spustí službu Senior doprava, která lidem pomůže při každodenních cestách, například k lékaři nebo na úřady. Určena je především seniorům, ale i lidem se sníženou mobilitou. Jízdy je možné objednávat ode dneška, cena jedné je 40 korun. Bývalý vynikající sjezdař Boudy Miller skončil na policii po zadržení ve státu Idaho kvůli dvěma drogovým deliktům. Dopustil se přestupku na dálnici a hlídka zjistila, že jeho přítel měl v autě malé množství konopí a Miller halucinogenní houby. Po zaplacení kauce $5,000 je Miller na svobodě. 29. června se má dostavit k soudu.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
6: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů v pravém pruhu mezi 178. a 196. kilometrem. Podobná situace je ve směru z Vyškova do Brna mezi 201. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je fronta od 3. kilometru. Ucpaná je silnice 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice v Modřicích. A ucpaný je příjezd do Kuřimy od Brna. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Nikdy nerozbalujte dárky před odchodem hostí. Pokud tak učiníte, tak už nikdy je nebudete moct

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubít.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Posloucháte S krokodýlem, tady vaše rádio, no a je to jasné, už tuhle tu sobotu první soutěžní ohňostroj. Světové přehlídky ohňostrojů nad Brněnskou přehradou, navíc vás čeká taky dronová show. Tabro běhne v sobotu ve 20 hodin, no a 20.30 potom ohňostroj.
1: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
3: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Radio Krokodýl.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
10: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Tvůj pocit po projektu?
12: Jipi!
13: Jo!
11: Jé!
12: Jipi, jipi!
13: Jej!
11: Hornbach, s námi to zvládnete.
14: A auto je od 4. května také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády. Těšíme se na vás v AAA Auto Brno Ivanovice.
7: Pozor, velká slevová akce vtedy.
15: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
16: Je dobré mít se o koho opřít.
17: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Republika na Krokodilu a Ready to Go, jsme vaše rádio, jsme Krokodila, dneska po 19. budeme hrát taky na vaše přání. Teď jedna sprška, která vás ochladí, je Shower od Becky G na Krokodilu.

kolílí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 107 tisíc korun. I'd been married long time ago.

0: Redneck s Katina i Joe, no a teď tip na levný benzín.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: Benzín 33,90. Nafta 36,90. Říkáte si kde? Dobře poslouchejte, čerpací stanice Prime. Brno, Židenice, Rokytova.
1: Šetříme s krokodýlem.
2: Již od středy v nabídce. Olma smetana ke šlehání za 27,90 a perla margarín různé druhy za 35,90. Najdete v prodejnách Rapo.
3: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
4: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
3: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
4: No přece od Klimastylu z Hodonína.
5: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
6: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
7: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
8: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive. Autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Pack. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
9: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
1: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letních scénách divadla Bolka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru v Mikulově a v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlobolkapolivky.cz.
0: Pršet nebude. Váš Bolek.
2: Nové Penny Die. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro tvarohovou zmrzlinu Rios 50 ml za 4,90 nebo tavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90. Těšíme se na vás v novém Penny Die. Penny.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Linkin Park na Krokodýlu a teď už čerstvé zprávy s Petrou, o čem budou?
1: Hezké odpoledne a objednávání na mamograf se od července zjednoduší, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zahajte prázdniny velkolepou akcí Westernové prázdninové jásání pro děti i dospělé v Milonicích u Lipůvky už tuto sobotu. Čeká vás stylová indiánská vesnice, tematické soutěžní úkoly, ukázky drezury koní, bizoní tance, rodeobík trenažer a další nabitý program, jako lety vrtulníkem, balónem, jízdy tankem a spoustu jiných nevšedních zážitků a atrakcí. Od Globusu jen 10 minut. Těšíme se na vás 27. června od 13 hodin. Kostýmy jsou vítány. Více info na Facebooku Milonic.
3: Radio Krokodýl.
5: Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s Rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chybasport.cz.
6: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Kuřecí zadní čtvrtky, kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
3: Rádio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 16. hodině Niko a Vince. Budeš a Genjo. Je tady 16. hodina.
8: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra skoro jasno, teploty kolem 32 stupňů.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brno hledá firmu, která za 25 milionů korun vypracuje projektovou dokumentaci pro částečnou rekonstrukci fotbalového stadionu na Srbské. Vypsání výběrového řízení dnes schválili radní. Dokumentace by mohla být hotová do konce příštího roku. V Brně by měl vzniknout i nový fotbalový stadion za Lužánkami. Vybudovat ho chce Vojtěch Kačena, majitel fotbalové zbrojovky. Ženy od 45 let mají nárok na screeningové mamografické vyšetření jednou za 2 roky. Standardně žádanku vystavuje praktický lékař nebo gynekolog při preventivní prohlídce. Od 1. července se však cesta na vyšetření zjednoduší. Pokud žena splňuje podmínky screeningu, tedy věk od 45 let a 2letý interval od posledního vyšetření, nebude v odůvodněných případech nezbytné, aby si předem obstarávala žádanku u registrujícího lékaře. Americký prezident Donald Trump kvůli údajně nadměrně vysokým cenám benzínu nařídil vyšetřování velkých ropných společností. Podle něj šidí zákazníky tím, že po propadu cen ropy na globálním trhu cenu benzínu nesnížili. Hokejový brankář Daniel Vladař jako velký fotbalový fanoušek bedlivě sleduje dění na probíhajícím mistrovství světa v Americe, Kanadě a Mexiku. Před klíčovým duelem českých fotbalistů na závěr základní skupiny A proti Mexičanům prý věří, že svěřenci kouče Miroslava Koupka napraví dosavadní nepřesvědčivé výkony a zvítězí.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
10: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů v pravém pruhu mezi 178. a 196. kilometrem. Podobná situace je ve směru z Vyškova do Brna mezi 201. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je fronta od 3. kilometru. Ucpaná je silnice 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice v Modřicích. A ucpaný je příjezd do Kuřimy od Brna. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: V letní košilce dorazil Zbyněk Olomoucký.
1: Ano, hezké horké středeční odpoledne.
0: Tak se jdeme tak trošku ochladit. Za okamžik procvičíme brněnský hantec, to už se Zbyňou je
1: Savana
0: tady.
1: Savana Hockna.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pane doktore, prosím, pomozte mi s mým mužem. Často mu několik hodin něco vysvětluji a pak zjistím, že buď vůbec nevnímal, nebo všechno zapomněl. Ale paní, to není vada, to je boží dar.

0: ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
2: Hey, what a perfect day.

0: Krásné horké odpoledne uprostřed týdne. A to datem 24. června. Ta zoncna, ta teda rumpluje. Tak zdar jak svině do štatlu, protože valíme na Hantec.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Hokni. To Žany na nás, co zbyglomal?
2: Zdar jak svíňa z Kroxny. Bohomide, co to jsou švígry na skobě?
0: Zeptáme se ve štatlu na Olteců přímo.
3: Babičky na jízdě.
4: Hubený ženský.
5: Na hrdelník na krku.
6: Hezký ženský v autě.
7: Liže na střeše.
0: Tak tohle je složitý teda. Žany, pojď to uvést na pravou míru.
2: Švígry na skobě jsou brýle na nose, tak si je hezky nasaďte pořádně, abyste dobře viděli a mějte betelný den.
0: Díkeckému hodím čučku přes švígry a hodím čučku na raky právě teď a hlásím, že 16. hodina 23. minuta už je palí.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
8: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
9: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
10: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
9: www.klimastyle.cz
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký. Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
11: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. Ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. Pro X 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu. Vybírejte z naší široké nabídky nářadí. Pro X2000CZ.
1: Radio Krokodýl.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a Megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
13: Pivnice u Čápa slaví neuvěřitelných 16 let a jako každý rok se bude obilňák otřásat v základy. Čeká vás 300 piv zdarma, hruškovice na uvítanou, opékané selátko, tombola o skvělé ceny a jako vždy doprovodný program pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers, tak si pište 25. června od 17 hodin v pivnici u Čápa. Těšíme se na vás.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
15: Tvůj pocit po projektu?
16: Jipi!
17: Yeah!
16: Yeah!
17: Jipi, jipi!
15: Hornbach, s námi to zvládnete.
18: A auto je od 4. května také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády. Těšíme se na vás v AAA Auto Brno Ivanovice.
19: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Je dobré mít své jistoty.
5: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hezké, horké středeční odpoledne, jsme Krokodýl, jsme vaše rádio dneska 24. června, no je tam mnohem víc stupňů než 24, ale 24. června je v kalendáři Honza, Jan, Žanek vlastně taky a my jsme Krokodýla, hrajeme dál, budeme vás

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Tady je váš DJ, Radio Krokodýl. Tohle je Bruno Mars a my přejeme krásné horké odpoledne. Tak co, hlídáte si víc teploměr? Nebo hlídáte víc nás, vaše Radio Krokodýl? Protože my vás umíme ochladit. Jdeme na to.
1: Poslouchej Radio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
0: Jo, léto dorazilo a s ním teda fakt fest vedra, ale pozor, Krokodýla Klimastyle mají řešení. Hrajeme o klimatizaci zdarma, která vám doma udělá příjemný chládek i v těch nejvíc horkých dnech. No a stačí jenom čekovat, být ve střehu, hlídat Krokodýl. Jakmile uslyšíte tři soutěžní hity, ale ne jen takové tři hity, jsou to tři soutěžní klimatizační hity po sobě, tak v tom případě volejte. Katy Perry, Hot and Cold. A nebo taky Gwen Stefani, Cool. A třetice, to je Elton John a Cold Heart. Vídejte to, čekujte Krokodýla. Budete mít doma rampouchy.
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Nový Citroën za skvělou cenu? Právě teď v Carling Auto pořídíte skladové vozy Citroën za výhodných podmínek. Ale pozor, nabídka platí jen do 30. června. Vyberte si, dokud jsou skladem. Když Citroën, tak Carling Auto. Vyberte si ze skladových vozů na carlingauto.cz.
5: Tvůj pocit po projektu?
6: Jipi!
7: Jé!
5: Jé!
6: Jipi, jipi!
5: Hornbach, s námi to zvládnete.
8: K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení, máš vstupenku do brněnského digitária zdarma. Vezmi vysvědčení a doraz na pokladnu brněnské Hvězdárny od 26. do 30. června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz.
9: Pozor, jste účetní? Šance pro vás. Bytové družstvo Máj Brno Královo Pole hledá účetní. Stabilní zázemí, zajímavé mzdové ohodnocení. Více na majbrno.cz.
10: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
11: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.
14: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Gorilláci, krásný den. Jsme vaše rádio, máme největší hudební výběr, ale taky vás umíme informovat. Blíží se zprávy v pět. O čem budou, Peťo?
1: Hezké odpoledne, zítra vypukne 30. ročník závodu Brněnská laťka, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Hezkou středu, zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Déšť nabízí malá scéna Mahenova divadla v 19 hodin. Hru Lidovky jdou do Řiti uvádí divadlo Redota v 19 hodin. A představení Pátá dohoda nabízí divadlo Volka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Radio Krokodýl. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Některé příležitosti přicházejí jen výjimečně. Lexus Brno představuje limitovanou nabídku skladových vozů se zvýhodněním až 30%. Prémiový design, špičkové technologie a vozy připravené i hned k odběru. Najdete nás nově na adrese Sokolova 714/2K Brno. Váš nový Lexus, právě teď za mimořádných podmínek. Více informací na lexus-brno.cz.
2: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Jo, namícháno, tak pojďme na to, Miley Cyrus a Konec světa. No, myslím, že až bude konec světa, bude pořádný horko, ale co Sweetbox, všechno bude v pohodě. A kabáti tu pohodu taky přihodí. Krokodýlu se můžete spolehnout na hit za hitem. Je 17.
6: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak co přinese zítřek? Pojďme se podívat už na čtvrtek. Jednoduše jedním slovem. I zítra slunečno, teploty ráno 15, odpoledne až 32.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Úsekové měření rychlosti na hlavním tahu mezi Brnem a Uherským Hradištěm začne fungovat od středeční půlnoci. Jde o část silnice 50 přes takzvané Buchlovské kopce, která dlouhodobě patří k nejnebezpečnějším v regionu. Brněnské hřbitovy v souvislosti s výstrahou meteorologů zavedly zákaz používání svíček a rozdělávání otevřeného ohně. Kvůli riziku vzniku požáru platí toto opatření ve všech areálech hřbitovů města Brna. Policie posílí na začátku letních prázdnin dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou tento týden v pátek a v sobotu. V rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce se zaměří především na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Zvýšené kontroly budou také o týden později, tedy na začátku prodlouženého víkendu. Francie hlásí první případ člověka nakaženého ebolou. Testy ji potvrdili u lékaře, který se vrátil z humanitární mise v Kongu. Pacient je v izolaci a úřady se snaží vyhledat jeho kontakty. Brněnská laťka Olympia zítra oslaví už 30. výročí. Kromě nabité startovní listiny mezinárodního závodu žen čeká na diváky a účastníky nabitý doprovodný program. Zaspívá třeba populární zpěvačka Leny. Součástí závodů jsou i národní závody mužů, žen a žactva.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak pojďme na odpolední silnice, Lení.
7: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 178. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 3. kilometru. Ucpané silnice 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice v Modřicích. Kolona je na silnici 43 z Brna do Světa v Ulipůvky. Zdržíte se na příjezdu do Kuřimi od Brna. Hodně ucpaná je v Brně také křižovatka ulice Zvonařka a Dornych. A na silnici 38 na výjezdu z Jihlavy před Rančířovem směrem na Znojmo blokuje provoz nehoda, kolona má přes 4 kilometry. Pro Radio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Bylo 17, hezké odpoledne a zlatíčka už se hlásí o slovo. Tak jsme se jich zeptali, proč nosí ženy dlouhé vlasy a muži krátké.
1: Protože se jim to nelíbí, aby se jim žensky nesmály, že jsou holky.
0: Probereme podrobně. Tady krokodýl už se chystá, Alan Walker Alone, aby nejste sami. Krokodýl je s vámi a fajn poslech přeje Zbyněk Loucký.

0: hezké šílené pondělí. Bengalsa a Manic Monday. A tady váš krokodýl. Holky a kluci, je vám horko?
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A já myslím, že vám je to jedno, vidíte. Hlavně, že se blíží prázdniny, ale my jsme na vás vymysleli ještě otázku takhle v tom posledním školním týdnu. Proč nosí ženy dlouhé vlasy a muži krátké? To by nás právě teď, holky a kluci, fakt zajímalo. Tak co by na to?
2: Protože oni jim hezky vyrostou a pak jsou ženský krásný, ale chlapy se nechají ustříhat. Protože se jim to nelíbí, aby se jim žensky nesmály, že jsou holky. Protože chlapům rostou krásný.

0: jako koleje.
1: A to je právě to, na co bychom nikdy nepřišli. Každopádně v tom horku, velkým horku, jsou asi lepší ty kratší.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
1: 17.21.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký. Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
4: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
2: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
3: Fordáci a forděčky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
2: Rádio Krokodýl.
5: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
6: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila ve Vyškově v Dědické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
1: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Vlastu Rédla, Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
0: Pršet nebude, váš Bolek.
2: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
3: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets over check. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu, akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Rav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets over check. 4. července Ivančice.
4: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
5: Tvůj pocit po projektu?
6: Yippie!
7: Yeah!
6: Yeah!
8: Yippie, yippie!
7: Yeah!
5: Hornbach, s námi to zvládnete.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

Hraje vám Krokodýl, jsme vaše rádio pěknou, horkou letní středu s datem 24. června 2026. My už chystáme třeba Natašu Benningfield Unwritten anebo Black Eyed Peas Shut Up. Ano, máme největší hudební výběr a rádi vám ho právě teď nabídneme. Tak dobré odpoledne, ať se dobře poslouchá, fajn poslech přes Zbyňa.

0: týden přeje krokodýl. Ano, bohužel ne 2 roky prázdnin, ale rozhodně 2 měsíce prázdnin jsou před námi a prázdniny 2026 už jsou skutečně ve vzduchu, ale krokodýl ještě pořád fandí školám, které omezují mobilní telefony na školách. Tak si pojďme poslechnout, jaká další škola se k tomuto projektu právě připravila a připojila. Dobré odpoledne.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Zbyněk Mlynařík, jsem ředitelem základní školy Rosice. Používání mobilních telefonů pro žáky mimo výuku máme zakázány již 3. rokem. Děti spolu začaly více komunikovat. V českém jazyce například máme takovou zpětnou vazbu, kde děti dokáží daleko lépe psát slohové práce, vyjadřovat se. Celkově klima školy se nám tím velmi zlepšilo.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Některé příležitosti přicházejí jen výjimečně. Lexus Brno představuje limitovanou nabídku skladových vozů se zvýhodněním až 30%. Prémiový design, špičkové technologie a vozy připravené i hned k odběru. Najdete nás nově na adrese Sokolova 714/2K Brno. Váš nový Lexus, právě teď za mimořádných podmínek. Více informací na lexus-brno.cz.
5: Nazdar rockeři. Festival Vezu se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na 2 stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezu.cz.
6: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
7: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
8: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
9: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Dobrý podvečer nebo večer, chcete-li, přeje Krokodýl. Vaše rádio, máme největší hudební výběr. Za chvíli si poslechneme, co si za chvíli dáme v té další hodince, ale máme pro vás taky zprávy a informace, no a nový název ulice v Brně, že by?
1: Pěkné odpoledne, jedna brněnská ulice se přejmenuje, jaká a kdy uslyšíte.
2: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
3: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Pojďme na to, co jsem sliboval. David Guetta, Gone, Gone, Gone. Aha, take on me. A tady někdo bude mít boky jako skříň do plavek.
5: Mám prostě od pámbička boky jako skříň, jako skříň, co na
0: pámbička. Krokodýl, nepřijdete o hit za hitem, je přesně 6.
6: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality, správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality, spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: I zítra ve čtvrtek jedním slovem slunečno, teploty ráno 15, odpoledne až 32.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnští zastupitelé schválili přejmenování ulice Spálené na ulici U synagogy. Nynější název vznikl v roce 1946. Nové pojmenování získá ulice během festivalu Štetl ve čtvrtek 27. srpna v 19 hodin právě v prostorách Velké synagogy. 67 filmových večerů čeká na návštěvníky letního kina na nádvoří radnice Brno-Střed. Nový ročník odstartuje v pátek ve 21.30, komedie Monty Pythonu v smysl života. Pondělky budou věnovány dokumentárním snímkům, další dny pak například filmovým klasikám jako Forrest Gump, Americká krása nebo E.T. Mimozemšťan. Dnes je to přesně 5 let, kdy se jižní Moravou prohnalo ničivé tornádo. Extrémní bouře vzala život 6 lidem, poškodila na 1200 domů a způsobila škody za miliardy korun.
3: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Boskovice od července spustí službu Senior doprava, která lidem pomůže při každodenních cestách, například k lékaři nebo na úřady. Určena je především seniorům, ale i lidem se sníženou mobilitou. Jízdy je možné objednávat ode dneška, cena jedné je 40 korun. Bývalý vynikající sjezdař Boudy Miller skončil na policii po zadržení ve státu Idaho kvůli dvěma drogovým deliktům. Dopustil se přestupku na dálnici a hlídka zjistila, že jeho přítel měl v autě malé množství konopí a Miller halucinogenní houby. Po zaplacení kauce $5,000 je Miller na svobodě. 29. června se má dostavit k soudu.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Silnice.
8: Hezký podvečer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 178 a 196 kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se zdržíte od 3. kilometru. A na Blanensku mezi Bohuňovem a Letovicemi na úrovni Letovické nádrže zasahuje záchranná služba a policie u nehody osobního auta s cyklistou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

večer přeje Krokodýl, bylo 6 a popojedeme. No a přejeme samozřejmě taky nádherný, sluní, letní, na to jsme se dlouho těšili, ale opravdu horký večer. Ale když budete s Krokodýlem za malou chvíli, tak jednoduše budete mít doma krápníky. Nevěříte, buďte u toho. Aha, Take On Me, nebo Queenie, David Guetta, Eva Farná a pak vás budeme klimatizovat. Dobrý večer, pře Krokodýla Zbyněk Koucký. Tak

0: My pro vás máme klimatizaci jako skříně. No a ta vám pomůže v těchto dnech.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
0: Jasně, Rádio Krokodýl a Klimastyle mají řešení. Hrajeme o klimatizaci gratis. Ta vám doma udělá ten pořádný, příjemný chládek, který opravdu v těchto dnech asi je a bude potřeba, protože to bude stoupat a stoupat ty teploty. No a tak stačí poslouchat naše vysílání a hlavně být ve střehu. Protože jakmile se rozjedou tři klimatizační hity po sobě, tak je to tady. Takže například Katy Perry, Hot and Cold. A nebo Ben Stephanie Cool. Dáme do třetice. Jednoduše, chladná srdce. Cold Heart a Elton John. Čekujte to, jsme krokodýl, my víme, jak ochladit.
1: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
2: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Krokodýlí zvuky. Prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun. A soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráli.
2: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx 2000.cz.
1: Rádio Krokodýl.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
9: Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s Rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chybasport.cz.
10: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Pozor, jste účetní? Šance pro vás. Bytové družstvo Máj Brno Královo pole hledá účetní. Stabilní zázemí, zajímavé mzdové ohodnocení. Více na majbrno.cz.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
13: Je dobré mít spolehlivého přítele.
1: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.
13: Stále s vámi.

Bruno Mars, Rose a Paté. Hraje vám vaše rádio, hraje vám Krokodýl a hit za hitem, ale teď jdeme zachraňovat svět a uzdravovat. Pak Činasky, potkal jsem tě po letech, vy se potkáváte s Krokodýlem na frekvenci 103 FM a všech dalších zpřízněných. Tak si s námi užívejte letní podvečer a večer Krokodýl Zbyňa, tak se dobře poslouchejte.

0: dne. Rádio Krokodýl.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Dobrý večer, můžeme se vzájemně potkat od 19. hodiny v hitech na přání. Mimochodem dneska můžete zahrát Janovi nebo Honzovi, protože ten je v kalendáři. Ale zahrát můžete komukoliv a cokoliv. Od toho jsou hity na přání a bude u nich dneska nikdo jiný než kolega Jirka Wiener. Nenechte si to ujít a rozhodně v 7 volejte.
1: Radio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103.
0: Ještě ne za 20 minut v 7 večer.
1: Radio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
2: Máte rádi poctivý český česnek? Přijďte na samozběr do Lovčiček. Farma Lovčičky vás zve od 28. do 30. června na samozběr česneku. Cena je 80 korun za kilogram, nad 10 kilogramů jen 70 korun. Info na Facebooku Farma Lovčičky. Těšíme se na vás 28. až 30. června.
3: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Již od středy v nabídce. Olma smetana ke šlehání za 27,90 a perla margarín různé druhy za 35,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
2: K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení,

0: června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz
1: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
3: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
4: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 107 tisíc korun. Novinka Rádia Krokodýl. Taylor Swift. Opela.

0: Dobrý večer, přeje Krokodýl, to byl Rick Carmen, Hungry Eyes, hladové oči, a jestli vy už jste hladový po hitech na přání, tak je nasadíme za moment, bude u toho kolega Jirka Wiener, už se to všechno chystá a připravuje, ale takhle ještě třeba budeme hrát taky my.
1: Radio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Dáme si mistra Saxby. You make me this, bring me up, bring me down, play it sweet, make me move. A nebo skvělou Luku od Susan Vegan. Just don't argue anymore. S Krokodýlem můžete i tančit s Mirai. Já chci tančit, zimu. Přijdete o hit za hitem a už za chvilku vybíráte.
1: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra ve čtvrtek opět slunečno, teploty ráno 15, odpoledne až 32 stupňů Celsia.
3: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zahajte prázdniny velkolepou akcí. Westernové prázdninové jásání pro děti i dospělé v Milonicích u Lipůvky už tuto sobotu. Čeká vás stylová indiánská vesnice, tematické soutěžní úkoly, ukázky drezury koní, bizoní tance, rodeový trenažer a další nabitý program, jako lety vrtulníkem, balónem, jízdy tankem a spoustu jiných nevšedních zážitků a atrakcí. Od Globusu jen 10 minut. Těšíme se na vás 27. června od 13 hodin. Kostýmy jsou vítány. Více info na Facebooku Milonicka. Švestky.
1: Rádio Krokodýl. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
5: Brněnské hřbitovy v souvislosti s výstrahou meteorologů zavedly zákaz používání svíček a rozdělávání otevřeného ohně. Kvůli riziku vzniku požáru platí toto opatření ve všech areálech hřbitovů města Brna. Úsekové měření rychlosti na hlavním tahu mezi Brnem a Uherským Hradištěm začne fungovat od středeční půlnoci. Jde o část silnice 50 přes takzvané Buchlovské kopce. Zemědělci v těchto dnech ochlazují hospodářská zvířata vodou i větráky. Přesto počítají se ztrátami. Někteří chovatelé skotu hlásí kvůli vysokým teplotám až o čtvrtinu nižší produkci mléka.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Ano, ještě mrkneme na večerní silnice.
6: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Po požáru kamionu je neprůjezdná dálnice D1 z Prahy do Brna na 126. kilometru. Poslední volný sjezd je na exitu 119 Velký Beranov, kolona má 4 kilometry. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 182. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. V Brně v křižovatce ulic Cejl a Koliště směrem do centra došlo ke srážce dvou osobních aut. A v Brně v Rokitově ulici před nájezdem na Svatoplukovou směrem do centra stojí nákladní auto s doutnající pneumatikou. Na místě zasahují hasiči, počítejte s omezením. Pro Radio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: jdeme na středeční hity na přání s datem 24. června a to s Jirkou Wienerem. Tak si to užijte, to vám přeje Zbyněk Koucký naslyšenou. Ahoj!
1: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: hity na přání. Jirka s vámi, střídám Zbyňu a taky Janča z Řečkovic na telefonu. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: Tak komu zahraješ, koho pozdravíš?
1: No, hlavně vám do rádi a zahraju vám všem, kdo mě znají a... Hlavně hezký počasí, aby to vydrželo, ale potřebuje to pršet.
0: No, mohlo by sprchnout, tak zdravíme, Jančo, tebe do Řečkovic a vás taky. Co si pustíme, co to bude, asi Mirka? Hity na přání, právě teď začínáme, 603 103 103, volejte, vybírejte.

0: Tady jsou hity na přání, no a my teďka zdravíme Alex do Hodonína. Alex, vítej, nazdárek, ahoj.
1: Zdravím z horkého Hodonína, tak jako všude.
0: No, tak věřím, že v Hodoníně je taky pěkně teplo, že?
1: No, to si píš.
0: Komu zahraješ, co to bude?

0: Jáky, což by měl být Vilda a Jaruška, protože tak nějak jsme se trošku zblížili právě přes krokodýlácké vlny, takže je, pozdravuju, ať se mají moc dobře. Pak bych chtěla pozdravit Ivušku na pěší zónu, protože ona se na můj poput dostala do těch krokodýlích spárů a přepla ze svého rádia.
1: No, tak to
0: a už jenom krokodýla, den o denně, takže Ivušce, jejímu Františkovi. A mám tady kamarádku Jiřinku, které klasicky taky nechávám zahrát, protože máme vždycky obrovskou pohodu a trávíme ji zásadně u krokodýla.
1: To jsme rádi, tak zdravíme Horonín, Alex, měj se krásně a pěkné léto, ahoj.
0: Děkuju, tobě taky, ahoj Jiřičku.
1: Volejte studio 603 103 103. Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Ty na přání, tady Krokodýl, jsme vaše rádio, díky, že posloucháte. Pojďme na telefon, dopak se dovolal, haló?
1: Haló, haló, tady, ahoj, tady Katka.
0: Ahoj Katko, odkud voláš?
1: Volám až z Chomutova.
0: Komu zahrajeme?
1: Chtěla bych zahrát písničku svýmu synovi Ládíkovi, který ho miluju. A je to do vazební věznice Brno. A ať mu všechno dobře dopadne.
0: Tak už to letí, ahoj, čau.
1: Díky, ahoj.

0: Marek Ztracený, Vítek na přání, za okamžik pokračujeme.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. e-kondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. e-kondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.e-kondomy.cz.
1: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
3: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
4: Pivnice u Čápa slaví neuvěřitelných 16 let a jako každý rok se bude obilňák otřásat v základech. Čeká vás 300 piv zdarma, hruškovice na ovítanou, opékané selátko, tombola o skvělé ceny a jako vždy doprovodný program pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers, tak si pište 25. června od 17 hodin v pivnici u Čápa. Těšíme se na vás.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
8: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
9: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Hity na přání.
1: Tady jsou hity na přání, hrajeme podle vás. Kdo pak se dovolal? Haló?
2: Ahoj, tady Petr.
1: Ahoj Petře, odkud nám voláš?
2: Volám od Hradce Králové.
1: Mm-hmm. Komu zahraješ?
2: Chtěl bych zahrát pro své dva syny a pro babičku a dědu do Brna. Mm-hmm. A chtěl bych zahrát písničku Moravu Moravo od Kristýny Šebíkový z Hitparády.
1: Dáme si to, tak jdeme si pustit, ty se měj krásně, ahoj, čau.
2: Díky moc, ahoj.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Krokodýl hity na přání, no a teď už Milan Dvojka, ahoj, zdravíme tě.
1: Zdravím pane Wiesner, bylo by dobrý zase to udělat pana Wiesnera, protože pan Wiesner bývá vtipnej.
0: Dobře, tak my tě jdeme pozdravit, co Vítah jezdí?
1: Já vás taky zdravím, Vítah jezdí, samozřejmě, jsou v dobrých rukách.
0: No tak pojďme, buty tata, pro koho?
1: Jo, tady samozřejmě zahraju celé té krokodýlní rodince, zdravím Petra Holíka, zdravím Kuchtík, Kutná Hora, zdravím Peťulku z Míroku, Dožďáru, zdravím Janču, zdravím taky Zámoří, zdravím Slavko, zdravím aj Miloška, jestli nevám se slyší, potom zdravím všechny, kteří poslouchají, a ještě zdravím nově volky, pečovatelky, dolů do Bystrca, na Vondrákovu určitě budou vědět.
0: Dobře.
1: Tak to tam celý zdraví
0: buty,
1: mě.
0: Buty, tata,
1: buty,
0: letí
1: tata,
0: to.
1: Jo, a ještě bych to můžu ještě vlastně ještě...
0: V rychlosti,
1: je
0: rychle.
1: ...pro mýho tačku do nebe, protože tačka už tam bude zítra půl roku, máme výročí v nebíčku, tak ať
0: už
1: tam
0: chytám ty velký
1: kapry.
0: Milane, měj se krásně a letí buty, tata.

0: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
1: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové moduly letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení Zdrav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Peng. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Pozor! Velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: akce. Maminky v akci. Maminky v akci. Katka se stará o manžela a dvě děti. Elena má dvě děti, přítele a ještě navíc psa Alíka. Co zásadního asi budou rozebírat dnes.
1: Krásný večer, středa, večerní třeba a od mikrofonu vás zdraví Elena.
2: A taky Katka, krásný večer vám přejeme. Večernice opět natěšené na vás.
1: Moc.
2: A na to, co chceme všechno rozebrat. Ale musíme vám říct, že bylo to tak, že jsme se dostavili do studia, protože jsme šli, jak říká Elena, okolo orosených kriglů.
1: Ano, máme je tady hned naproti.
2: Svinkalo to tam o 106.
1: I to vonělo, to pivo. Ačkoliv vánek nefouká, tak to k nám do vanu.
2: A v tom horku to jistě chápete, že to bylo velký lákadlo, ale jsme tady. A co budeme dneska rozebírat?
1: Jsme tady s váma a budeme rozebírat konečně poslední školní dny, poslední týden toho strašného ročního režimu.
2: Už vlastně ani ne týden, už jenom jeden den a pak ten pátek už se skoro ani nepočítá, že jo? Protože to budou kolik? Hodinou, dvě ve škole, děcka?
1: Já myslím, že maximálně dvě a možná ty učitelé zdrhnou dřív než ty děti, jo, protože...
2: Já se jim teda vůbec nedivím.
1: Tento týden je týden školních výletů a co jsem tak slyšela, nejenom od svého dítěte, ale i od dalších dětiček, tak učitelé už se schovávají v chatkách před dětmi.
2: A zamykají se.
1: Vlastně hrají takovou nějakou, no na schovku prostě.
2: Já jsem se bála, že tam učitelé spolu hrajou nějaký hry, ale o to bych šla radši dál, to asi nebude úplně.
1: Ne, určitě nic nehrajou, určitě.
2: Každopádně, já jsem ráda, že už nám ty školní výlety tak jako dovrcholily, protože za mě toho letos bylo až jako moc. A i když jsem na žádným výletě nebyla, tak mám pocit, že jsem byla úplně na všech, protože jak jsem furt všechno balila, starala se, dostávala informace, pak zase vybalovala, prala a tak dále, tak já už jsem z toho zničená.
1: Není to hezký, kolik jsme toho vlastně za těch 10 měsíců najezdili.
2: Hromadu, no, takže zdravíme i naše děti, ty máš Julinku někde?
1: Už se dneska vrátila.
2: Už se dneska vrátila, můj syn se vrací zítra, ještě visí někde v Jeseníkách, tak doufejme, že se vrátí celý a pak hurá pro to parádní vízo.
1: Hurá prázdniny.
0: Krokodýlí večernice, každou středu večer. Rádio Krokodýl, největší hudební výběr, hrajeme hit.

0: Dobrý večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: 20 hodin a 15 minut, krokodýlí večernice s vámi, už se mi lepí i suchém a horkem ta pusa. Jsou s vámi Katka, vás zdraví.
2: Elena, ahoj.
1: Nazdar.
2: Ahoj, my jsme si teďka říkali, jak jsme, než jsme vyrazili z domu, tak jsme se ještě pěkně vykoupali,
1: už deodorant, to není
2: deodorant jsme použili.
1: Teď se koupeme ve vlastní šťávě.
2: Ano, nechci se tady moc obývat, abych to na Katku neposílala, takže...
1: Mám alergickou rýmu, já nic necítím, takže
2: takže v pořádku, všechno je v nejlepším pořádku. No a my jsme se chtěli bavit o těch výletech, které tento týden probíhají, už jsou to takový ty poslední školní dny. A mám takovou historku, protože máme tady 40 vedra a když moje dítě jelo na výlet v pondělí, tak měli sebou mít spacák, takže hodně protestovala.
1: Aby nezmrzli.
2: Aby nezmrzli, takže aspoň do minus 25, jo. Takže hodně protestovala, že spacák si určitě brát nebude. Na češi já svědomitá matka jsem říkala, ne, je to na seznamu, ten spacák musíš mít.
1: Tak jinak... ty jsi ta vojenda, ty samozřejmě dodržuješ ten soupis těch věcí, co tam mají.
2: Rozkaz zněl jasně, takže nicméně domluvila se s učitelem, že spacák nemusí mít, byl rozumný, takže dobrý. A další den jsem jela v tramvaji a jeli tam dva nějaký typci taky zřejmě na výlet s krosnama a ten jeden říká, do prčic, já nechápu, na co musím táhnout ten spacák. Akorát mě to zabírá místo. Když je takový horko, mluvil ne tak hezky jako já teďka, bylo trošičku peprněji a dost mě to pobavilo, tak jsem si říkala, že mám vlastně jako chytré dítě, že se to takhle domluvila.
1: No ježíš, moje řeč, hele, to jako na co spacák, to chce pořádnou postel samozřejmě, nějaký hezký hotel, pak sebou ten spacák nemusíš tát, protože postýlku taky ne, že jo, ta tam hezky je, čeká na tebe ustlaná.
2: A nějakou ňu. A pojízdnou klimatizaci by to ale chtělo sebou spíš.
1: A okna do kořán.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer.

0: Dolní večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný večer, 20 hodin, 23 minut, středa večerní Střeba a je tady s vámi Elena.
2: A taky Katka, hezký večer přejeme.
1: Tak Kači, já jsem si všimla, jak jsme dneska přicházeli nahoru do rádia, jaký máš krásný kalhoty, strašně se mi líbí, jsou takový vzdušný, moc ti to sluší.
2: To jsi moc hodná, no. Jako nedávno mě to říkala kamarádka, se kterou jsem šla na oběd, mě taky tak říká, nejsem sama, no. A říká, ježiš, ty máš tak hezký kalhoty, jako do divadla. A já, fakt, myslíš, a teď jsme šli do té hospody, byly to dva schodky do té hospůdky a já jsem si je tak perfektně přišlápla, protože to jsou jenom pro vaši představu, přátelé, takový ty letní, vzdušný, široký, dlouhý. A jak uděláte krok a zvednete nohu a nepřidržíte si je, tak si je prostě přišlápnete. A já jsem to udělala tak dokonale, že jsem do té hospody doslova nakráčela na dámu hezky po čtyřech. Jsem tam normálně vpadla jako pes. Natáhla jsem se jak široká, tak dlouhá. No, záchvat smíchu jsme měli asi na 2 hodiny, takže jako perfektní. Doporučuju tyhle kalhoty hlavně někam, kde je hodně schodků.
1: A tak to byla špatná nějaká konstelace, protože dneska jsme spolu šli do schodu a nic se ti nestalo, ale ty jsi si možná přidržela.
2: Já už od té doby si dávám velký majzl.
1: A jo. Kolik lidí to vidělo?
0: Každou středu večer. Vedra. Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto 3 soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte. Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Ej, vybral jsem si skvěle, ej, firmu Klimastyle,
3: www.klimastyle.cz.
0: Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Jsme tady, krokodýlí večernice, matky v akci, trošku upocený, asi jako vy všichni, že jo, sice už máme 8:30 večer, ale to teplo je pořád docela jako vysoko. A já si říkám, jaký je Eli tvoje nejoblíbenější letní oblečení, v čem se cítíš jako nejvíc komfortně?
2: V letě.
1: No.
2: Já bych řekla, že v letě se cítím nejlíp v plavkách.
1: Fakt?
2: Mhm, u vody. Mm-hmm. Ale paradoxně...
1: Myslím, že po ulici, jakože bikini.
2: Ne, po ulici jedině nahá.
1: Samozřejmě. Tak to jo.
2: A nikde nikdo. To je jako výhoda zase, jo.
1: Jako doma s tím souhlasím, jako čím méně toho na sobě máš, tím líp. Ale jestli vlastně jako třeba řešíš, protože my už jsme v takovém tom věku 40+, nebudeme si tady nic nalhávat,
2: no.
1: Popotáhni tu slzičku. Tak jestli s tím věkem vlastně jako tak třeba řešíš, jako jestli ještě vhodný nosit krátkou sukni, kraťasy pod zadek a tak?
2: A já teda paradoxně si myslím, že je úplně nejlepší nosit dlouhé věci, jako dlouhé šaty, dlouhé kalhoty, takový ty vzdušné věci, protože vlastně je ti v tom líp, než když máš takový ty obtažený kratoučký věci. Na to by si třeba dovedu představit mini šaty.
1: Jako ty by byly pro mě nejoblíbenější, ale zase, když se podívám na svoje nohy, a už to není, co to bývalo, ty vějířky, víš na to. Tak
2: máš vyfachčený.
1: Ale ty žilečky už taky nejsou, co byly. Takže já se do toho asi úplně pouštět nebudu, no. A pak jako krátký rukávy, ramínka. My máme oblíbený tady takový ty pažičky.
2: Škoda, že nás nevidíte teďka.
1: Škoda, že nás nevidíte, protože kdyby jsme byli na někde na nějakém festiáku a máchali tou rukou ve vzduchu do rytmu, tak se tam třeba úplně všechno. To je velká paráda, to se nám líbí, že?
2: Líbí se nám to. No ale ne, takže vzdušné věci jsou asi takový ty nejlepší. Delší vzdušné věci.
1: Delší vzdušný a do toho schováte i všechno, co se třese.
2: A aby to nebylo vidět. A pytel a prostě radlo.
1: Zavázat.
0: Každou středu večer.

0: Večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný večer, s krokodýlem přeji vaše večernice, Katka.
2: Helena.
1: Zdravíme vás. No a samozřejmě, že v létě s blížícími se prázdninami řešíme, kam s ním. Většinou mi rodiče, kam s dítětem, ale ty máš i pejska Alíka a dneska se na něho konečně dostane. Tak kam s Alíkem?
2: Těžko se mi z toho dýchá, i musím říct, protože děti už celkem vyrostly, takže s těma to není tak těžký, ty se dokážou pohlídat i sami. Ovšem pes, to je trošku jiný kalibr, musíš se postarat o to, kam s ním přesně, jak říkáš. Takže nejenom, že s ním musíš chodit ven neustále, že musíš obstarat nějaký psí hotel či jiné hlídání, ale čověče jsem zjistila, že musíš mít i bezinfekčnost pro psa.
1: A to co máme do školy jako pro děti.
2: Ano, prostě. Takže já jsem musela teďka řešit, aby jsme měli potvrzení od pana veterináře, sice tvého pana manžela.
1: mého pana veterináře.
2: Ano. Abychom měli bezinfekčnost potvrzení, protože jinak ho nevezmou do žádného psího hotýlku.
1: Jo, takhle, do toho psího hotelu. A jako když s ním třeba jedeš na dovolenou někam do nějakého penzionu, to potřebuješ taky?
2: Ho schováš do tašky, ale
1: jo,
2: takhle.
1: Zavřeš na pokoji do skříně.
2: Jo. Takže já si takhle přidělávám prostě starosti. Jak jsem stará, tak jsem blbá a podlehla jsem a mám psa, který teda nejenže nám čurá doma docela hodně. Tím to začalo. A končí to bezinfekčností na prázdniny.
1: A teď už taky víme, že Elenino dítě přes prázdniny tráví čas zamčený ve skříni a v úložném prostoru je Alík.
0: Každou středu večer. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Máte rádi poctivý český česnek? Přijďte na samozběr do Lovčiček. Farma Lovčičky vás zve od 28. do 30. června na samozběr česneku. Cena je 80 korun za kilogram, nad 10 kilogramů jen 70 korun. Info na Facebooku Farma Lovčičky. Těšíme se na vás 28. až 30. června.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Vinice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný večer, přátelé, od mikrofonu krokodýlí večernice Elena.
2: A taky Katka, hezký večer.
1: Ahoj. Já jsem teďka chtěla mluvit úplně o něčem jiným, ale Katka je strašně moc nadšená z toho, že se jí povedlo sehnat dárečky pro učitele nebo učitelky na vysvědčení, protože to bylo téma, které jsme tady dlouze diskutovali.
2: Je to tak, já jsem byla dost marná, protože po loňské zkušenosti, kdy byly taky takovýhle nějaký vedra, přesně na konci školního roku, já jsem nakoupila kytky, krásné. A modlila jsem se, protože jsem viděla, jak jako padají k zemi. Ta gravitace byla nějaká silná. A normálně jsem myslela, že do rána nepřežiju. Takže jsem se zařekla, že už kytky kupovat nikdy nebudu. Ale říkala jsem si, jako co koupit, abys byla aspoň jako trošku originální, že jo? Aby to nebyla čokoláda, nebo která se ti navíc ještě rozteče.
1: No, není to jednoduchý, zrovna v tomhle období ty čokolády vůbec, a kytky se opravdu nehodí.
2: Takže jsem to vymyslela tak, že jsem koupila od jedné nejmenované značky takovej krásný pitlíkovej ledovej čaj s originálníma příchutěma, což na léto jako osvěžení se bude hodit, je to ne v pitlíčkách, zališ to studenou vodou a máš parádní pití. A k tomu jsem si říkala, že každé paní učitelce ještě přihodím masku jako na obličej.
1: Chladivou nějak, okurkovou.
2: No a hlavně zkrášlovací, relaxační, že jo, aby prostě holky to měly pěkný po těch prázdninách.
1: Ale to je moc hezký. Já si myslím, že tohle ocení určitě víc než právě ty zbadlý kytky. Takže to je pěkný. My máme letos pana učitele, takže já jsem neřešila ani kytky, ani čokolády, ani masky.
2: A co jsi vymyslela?
1: A vymysleli jsme cyklistický dres. Pan učitel vypadá celkem sportovně, takže...
2: Počkej, co stalo Majlant, ne? Na co jsem se neptej?
1: Tak. A k tomu jsme ještě pořídili proteinovou tyčinku, aby mohl doplnit právě ty
2: proteiny. Budu příští rok sami jedničky.
1: A velký svaly. A velký svaly.
2: A velký svaly. Tak my vám přejeme hlavně krásný konec školního roku. Ty ho uzavřeš stylově.
1: Já ho uzavřu stylově. My jdeme na představení v pátek. Uča musí pryč a toho bych se teďka držela na ty dva měsíce.
2: Přesně tak. Uča musí pryč, tak alou na prázdniny. A čau, čau.
1: Krásný prázdniny.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer. Každou středu večer. Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Yes.

17. červnová noc je před námi. Krokodýlí plíšek se nám rozjíždí. Jarek Hamala vám přeje krásný poslech, pohodu, dobrou náladu a užijeme si další hity.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Brněnské hřbitovy v souvislosti s výstrahou meteorologů zavedly zákaz používání svíček a rozdělávání otevřeného ohně. Kvůli riziku vzniku požáru platí toto opatření ve všech areálech hřbitovů města Brna. Úsekové měření rychlosti na hlavním tahu mezi Brnem a Uherským Hradištěm začne fungovat od středeční půlnoci. Jde o část silnice 50 přes takzvané Buchlovské kopce. Zemědělci v těchto dnech ochlazují hospodářská zvířata vodou i větráky, přesto počítají se ztrátami. Někteří chovatelé skotu hlásí kvůli vysokým teplotám až o čtvrtinu nižší produkci mléka.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít se komu svěřit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Jdeme se kouknout na sochu svobody, ta nás okouzluje. Spousty z vás, kteří jste vyrazili do New Yorku, tak jste ji určitě okoukli pořádně. No a ta připlula právě dnes v roce 1885. Ano, přímo do New Yorku. Teď ale my plujeme na vlně krokodýla za dalšími hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Na kroku Dealu jsou připravené další hity. Jarek přeje hezký poslech. Teď budeme hrát do Svita. V Svitavě nás ladí a poslouchají na 96,3 FM. Tak pěkný poslech, hezkou noc a užívejte s námi. Hit za hitem.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Brněnští zastupitelé schválili přejmenování ulice Spálené na ulici u synagogy. Nynější název vznikl v roce 1946. Nové pojmenování získá ulice během festivalu Štetl ve čtvrtek 27. srpna v 19 hodin právě v prostorách Velké synagogy. 67 filmových večerů čeká na návštěvníky letního kina na nádvoří radnice Brno-Střed. Nový ročník odstartuje v pátek ve 21.30, komedie Monty Pythonův smysl života. Boskovice od července spustí službu Senior doprava, která lidem pomůže při každodenních cestách třeba k lékaři nebo na úřady. Určena je především seniorům, ale i lidem se sníženou mobilitou. Cena jedné je 40 korun.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

Hejty jsou připravené stále pro vás na Krokodýlu. Dnes máme světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští. Jenom byste viděli, čím zajímavý ten 17. červen je. Teď ale také přání krásné noci a užívejte z Krokodýla. Hit za hitem.

0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
2: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
3: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
2: www.klimastyle.cz.
4: Děkujeme vám, děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýlem do pelíšku.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý

Půlnoce nám blíží, na vlně Krokodýla s vámi Jarek. Nezapomeňte, že i zítra po ránu pro vás máme prachy. Prachy přímo do ruky, tak držte vlnu Krokodýla, vyplatí se to ode mě. Teď největší hudební výběr. Krásnou noc. Znáš mě?

0: dne. Rádio Krokodýl.
1: Aj.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Jste dobře naladěni, na vlnu krokodýla. Jirek vám přeje hezký poslech a my se teď jdeme podívat mezi naše nejmenší posluchače. K čemu je řidičák? Ptali jsme se dětí ve školce.
1: Jede, on jede. A všem má jezdit v autě. Na auta. A i na motorku máme řidič.
2: Aby se mohlo řídit všechny auta a nákladáky a taky tramvaje a trolejbusy.
3: Kdyby někdo neměl řidičák, tak by ho zatkli poldy.
0: K čemu je řidičák? To byla otázka na naše nejmenší posluchače. Teď už valíme za dalšími hity. A vás všechny za volantem, co vlastníte řidičák, zdravíme a přejeme pěkný poslech.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

sám. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Přichází léto, v Brně se kope, dělníci opraví třeba trať do Bystrce i koleje v Renenské. I na to koukneme teď tady u nás na Krokodýlu. V letních měsících se Brno krape dvělidní dopravní podnik, proto rozhodl se, že opraví hned tři tramvajové trati. Konkrétně půjde o úsek na Kníničské, Renenské a mezi Rakoveckou a Kubičkovou. Pracovníci celkem opraví přes dva kolejí za více než čtvrt miliardy korun. Tak doufejme, že se nám pak bude příjemněji cestovat, že to zvládnou a my budeme si to přát samozřejmě a tím se nám to splní. Teď další hity, Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.